0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: dechutej. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas.

čas. Hity, které milujete. Tak když spolu spíš.

0: Tak si dneska poprvé můžeme popřát hezký nový týden a vlastně hezký nový měsíc.
1: Ano, a taky hezký první pracovní den, tedy pondělí s datem 1.6.
0: Lenča Líšková.
1: Radím se Bysla Bednář.
0: Pomalučku, protože pondělí startuje Dobré ráno Moravo s rádiem Čas, to znamená pohodička, hity, které milujete, bilance toho, co přinesl víkend a podobně.
1: No a teď aktuální zprávy a Kristýnka Kubánková.
0: My říkáme pomaličku.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, konkrétně na sjezdu z ulice doktora Martínka na Místeckou v Hrabovce, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V Česku končí pokusné ověřování kombinované výuky. Nový Čín láká na opravený bazén. Znojmo má nové centrum zaměřené na ortopedii. Krásné pondělní ráno vám u zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku končí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky. Jedná se o střídení prezenční a distanční výuky na základních školách a základních uměleckých školách. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně to mělo ale trvat až do roku 2028.
2: Morava aktuálně.
3: Nový Čín láká na opravený bazén. Z brusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už dnes. Podrobnosti má starosta města Stanislav Kopecký.
4: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, ten dětský i plavecký, v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
3: Ve Znojmě otevřeli nové centrum zaměřené na ortopedii a jednodenní chirurgii. Specializovat se má například na zákroky kolenních kloubů, na které pacienti často čekají i dlouhé měsíce. Nová klinika chce proto nabízet termíny co nejdříve a zaměří se prý i na rychlejší návrat pacientů do běžného života.
2: Rádio Čas, sport.
3: Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a

0: Bude převážně zatažený až oblačný, přidá se déšť, přehánky, dokonce místy i bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo, s rádiem Čas startuje první červnový den roku 2026, tak znamená asi dneska ho někdo ozdobil, že jo, nějaké
3: ano,
2: jméno.
3: Dnešní svátek, nepovím ti velmi jednoduše, je to název kapely a její tygři.
2: Laura.
3: Ano.
2: Laura, vždycky ano, Den dětí a Laura, ano jo, pamatuju.
3: A takže tak gratulujeme.
2: Jo. Takže wow, jak dělá tygr, wow, tak. To, ale to pondělní ráno, tygr, ano.
3: To je hodně unavený tygr. To je tygr v televizní soutěži. Wow.

0: Příjemné pondělní ráno s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete i takhle v 6 hodin a 5 minut k tomu.
1: Lenča, radím rádio Čas, mimochodem na Prahu nejenom nového týdne, ale měsíce, no ale samozřejmě taky jako budeme bilancovat ten víkend, takže Leni, vypnu to, co ti dál vzal, vůbec nic, nabitá.
0: Dobytá,
1: ano.
0: Ne, tak já jsem byla o víkendu v Brně, takže...
1: Dobytá.
0: Takže, tak...
1: Mimochodem ještě, jak jsi jela?
0: Autem.
1: Jo, protože ještě, pokud se nepletu, ještě dneska bude výluka a zítra snad, proto jsem posunul Brno, protože posledně to byl mazec, zpátky.
0: No. Je to, jsou to autobusy, vlaky, já jsem naštěstí jela autem, ale jenom tak na otočku, v sobotu tam, v neděli zpátky, takže tak. No, víkend začal tak jako veselé, protože jsme měli první prohlídku na našem domečku, který prodáváme, a bylo to velmi vtipné.
1: Aha, a to už si řekneme asi mimo záznam, že jo, přesně tak.
0: Jo.
1: Takže máme co povídat a podobně.
0: Asi jediný vzkaz, pokud by chtěl někdo něco koupit, tak skutečně, jako pokud chcete, no.
1: Počkej, koupit nebo prodat?
0: No, tak my prodáváme dům.
1: Jo, počkej, ty už, jo, teď máme zase inzerát na prodej, Mara, poslední dva týdny jsme nakupovali a podobně.
0: Ne, tak zatím se nic neděje, každopádně to byla taková velmi zajímavá zkušenost, že někteří lidé chodí jen tak na čumendu.
1: Jo, hele, ale... A taky jsme asi někdy byli, ne? Nebo já vlastně nikdy.
0: Jo, tak jako jo, ale...
1: Ale vím, že někdo to má jako koníček, jako pokud.
0: Takže to bylo takové jako velmi zvláštní zkušenost, nepříliš příjemná, tak jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Dobře, ale dobře, kdybyste čistě náhodou chtěli opravdu jako malý, roztomilý... ale kdybyste chtěli fakt jako malý, roztomilý, opravený baráček v historické části Příbora, v který má vlastně dvě podlaží, jestli to říkám správně, nahoře krásné výhledy a podobně, taková velká zóna, kde Lenča třeba cvičila jogu, říkám to správně,
0: je to tak?
1: Tak se nakontaktujte na ta správná místa. Já myslím, že když zadáte webovky Rádia Čas, najdete si Lenču, tak byste jí mohli oslovit.
0: Určitě, jo? Já jsem snadno dohledatelná. No a co ty, Rádio, jaký byl tvůj víkend?
1: Víc pracovní než volný, takže Prahu jsem byl jenom tak jako by pozdravit to, protože včera jsem měl směnu. A jediné, co bylo tak jako velmi příjemné, když jsem si kupoval zpáteční jízdenku, tak klasicky vlak už jako skoro vyprodaný, takže jsem musel jít do jako nejdražší fáze, jo?
0: Jo.
1: Nejdražší fáze. Nicméně, protože jsem... Musíš to zní hrozně. To zní strašně poš, totiž, když to říkám.
0: Ale to je poš. Biznis, dostaneš tam džusík, prosečko.
1: No, nicméně teda postřeh, asi na to nezakřiknu, ale když se člověk vrací v sobotu, tak je to výrazně levnější než v neděli.
0: V neděli, ano.
1: Protože v neděli jsou různé ty návraty. No a nakonec teda vždycky volím tiché kupé, říkám, ježišmarja, tak ještě tam dokonce bylo i volné místo, takže možná budeme jenom tři.
0: Juhu.
1: No a když jsem šel na nádraží, já to průběžně kontroluju, jestli to celé nezaplní a podobně, tak někdo to zrušil, takže v tom plném vlaku, v tom kupečku jsem měl sám.
0: Ty jsi měl štěstí.
1: To bylo opravdu štěstí, nicméně, protože jsem měl nějaké zdravotní problémy, tak týden dva zpátky, tak jsem měl docela vítr, že i když jsem si vypl klimu a dal jsem jenom takovou tu střední fázi, jenom aby to,
0: ano.
1: Tak ten vlak si to rozhoduje po svém.
0: Jo. To vím.
1: Já jsem to nevěděl, ale jo. Tak to jsem byl trošku...
0: Já jsem zase jednou jela v kupéčku, byla jsem tam taky sama, ale to byla kratší trasa a bylo to jak v sauně. A nešlo s tím dělat vůbec nic.
1: Jo, ale já jsem dal takovou tu, že ani sauna, tak jsem říkal, že ten střed je doufám větrák, ne. Takže pauza, někdy pustí teplo, někdy jako zimu a člověk se bál své zdraví. A lidi se divně koukali, když šli po těch chodbičkách nebo na ty záchody, tak se divně koukali.
0: Že jsi tam
1: myslel, že jsem si to zaplatil, víš, asi celé sám.
0: A to je dobrý nápad, ale to by ses nedoplatil na ty cesty mezi Prahou a Ostravou.
1: To ani tak se nedoplácím, však to známe.
0: No, já to znám. No, tak to je dobré. Mimochodem, ty už v tom vlaku trávíš tolik času, že už bys tam mohl napsat třeba knihu.
1: Asi jo.
0: No.
1: Asi už by bylo. A bylo by o čem.
0: Že jo?
1: Bylo.
0: A budou nějaké historky z vlaku?
1: Asi by byla to jediné, co si říkám, já nevím, jak to máš ty, kdybys psala knihu, ale já jsem jako nikdy nebyl povídkový. Jakože ani jsem nikdy nerad četl povídky. Mi to přijde takové, jako že on někdo něco napíše a pak se to slepí, jo.
0: Že to je takové, jako, takové nepoctivé.
1: No,
0: já jsem jenom chtěla říct, že zážitky z vlaku možná nebudou, protože už tam nejsou ty záclonky, že? Dokud by se dělaly záclonky, tak to ještě šlo.
1: Fakt, jo? Ty jsi měla něco takového?
0: Ne, ale kamarádka mi o tom říkala.
1: No tak výborně, takže máme co probírat. Tak to bylo antré k tomu, že tady nový den, týden. Ještě jednou všem laurám hezký svátek a hity, které milujete s Lenčou a Radimem.

0: Ještě jednou krásný nový den, týden i měsíc, první červnový s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Čerstvé horoskopy, to je taková klasika, ale na začátku nového týdne a vlastně pro kluky a holky školou povinné posledního měsíce školního, takové příjemné kořeníčko, tak možná bychom mohli jenom naznačit, co nás čeká třikrát za každé ráno celý tento týden.
1: Počkej, jak to myslíš, jakože my budeme se hrát na... Jo, tohle!
0: Jenom připomenout.
1: Někdy to hrát si doufám budeme, ano, přesně. No, ano, budeme si hrát, dneska nás čekají časované hodiny a budou třikrát a stejně tak po celý tento týden.
0: Já mám pocit, že cenu dokonce z časovaných znáte, protože sem tam si dávají pauzu, tak jenom výhledově je to 500 na online nákup u ventobohemia.cz, říkám to dobře?
1: Ano, e-shop.ventobohemia.cz.
0: Jo, všechno popíšeme, ale v každém případě jenom taková domluva, protože já chystám velké víš, nevíš, tak uděláš to malé víš, nevíš, připravíš si otázky.
1: Ano.
0: A opět asi máme stejné zadání, jakože že to ani nemá bolet ty otázky.
1: Ne,
0: že?
1: Ne, bude to velmi milé, příjemné a na konci toho bude poukaz právě na nákup v e-shopu Vento Bohemia.
0: Ale pořád platí? Možná. 7:15, takže za chvíli ten Milan asi, že jo?
1: Ano.
0: Jo, dobře, fajn. Hity, které milujete.

0: Pěkné pozdravení a teď je astrologické na rádio Čas. Většinou se tomu ani ne tak vyhneme, ale spíš to mineme, protože děláme tisíc dalších věcí, ale na prahu nového týdne. Já teď nevím, jako jestli zas mám mít takovou tu pokošitelskou, že to, co nám Milan řekne pro naše znamení, budeme mít jako od pondělí do pátku. Víš, jako že to jako...
1: Jako prostě... na celý týden, že bychom si to nechali.
0: Jak být si tak lvi. Pořád je tam jistá pravděpodobnost, že to budeme mít fajn. Ale já říkám, jestli to chceme hrát nebo ne.
1: Já se toho trošičku bojím.
0: Já taky.
1: Milan měl dobrou náladu jenom na začátku roku a od té doby už to zase je takové jako ve vlnách.
0: Že buď jsme líní, anebo ano. Výhodné smlouvy.
1: A nebo nadržení.
0: No, to je v pořádku.
1: To je v pohodě.
0: Tak co?
1: Ne, já si to nechám jenom pro dnešek.
0: Tak jo, tak já... Já nevím, tak dobře, tak jo. Tak za lvy, nebo teda za mě, to, co Milan řekne pro lvy, tak...
1: Dobře.
0: To bude...
1: Na celý týden.
0: Dobře.
1: Tak to budu schválně poslouchat.
0: Jo.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Počátek týdne bude z pohledu hvězd příjemnější než konec týdne předchozího. Naše emoce, s nimiž budeme reagovat na různé problémy a konflikty, by měly mít optimističtější charakter. Střed týdne by měl být s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch opačných. A konec týdne už ale bude opět náročný. Nadít se můžeme nejen destrukčních událostí karmického charakteru, tedy skořeny v dávné minulosti, ale také vyhroceného prožívání emocí. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
0: Tak ještě se budeme trošku napínat, já vím přesně, co to je. To je totiž esence nedělní horoskopu, ano. Kdy Milan jako naznačí, jaký bude celý ten týden. Ale,
1: to není špatné mít výhled na celý týden a vlastně ty jsi to tak trošku i objednal, že
0: jo? Že to bude víceméně optimističtější než ten minulý. Nicméně mám tady poznámku od Milana, že máme potom pustit ještě várku číslo 2, jo? Takže dáme si písničku, teď už jste se seběhli všichni a za chvíli tady čerstvé horoskopy s datem 1.6.2026.
2: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: videoklip a nová píseň, nebo spíš nová píseň, videoklip potom později, Big Mac.
1: Pokud se nepletu, tak esence toho videoklipu je taková dočervená, že jo? Že mám takové. Takže se na to budeme myslet, tak ho můžeme vlastně pustit lidem celý. Bude v premiéře videoklip, ne?
0: Bude asi v premiéře, mám pocit, že videoklip bude až v 11, ale píseň už by měla být zveřejněná v 8 hodin ráno.
1: No, já minimálně jako esenci si dáme, no přesně tak. No.
0: Ano, premiéra v 8 ráno a klip ve 12.
1: Tak já předpokládám, že to není reklamní píseň podle názvu, že ne?
0: No snad ne. Ne, tak to by okolo toho nebyla taková show. Mm-hmm. Navíc mám pocit, že ten klip je natočený v Edenu. Že no, tam nějaká předzvěst byla.
1: Tak jasně, no tak klepe na dveře vlastně už v řádu. Počkej, kdy bude první? Za 13 dní?
0: Tak nějak 13.6. si myslím.
1: Tak dokonce za 12 dní.
0: No. Jo. Takže uvidíme. Každopádně poslechneme si novou Evu Farnou po 8 hodině raní. No a teď si poslechneme nového Milana Gelnera, který už nás tak trošku navnadil, jak ten týden bude vypadat, ale teď si to dáme více konkrétní.
1: No, já jsem říkal, že já si objednávám to, co zazní dneska, tak budu mít celý týden. A protože jsme tam měli nějaké rentononci technické, tak si říkám, jako jestli to bylo dobré znamení, anebo právě varování, že si takhle hrát nemám, jo. Mm. Ale já teda u toho zůstanu. Prostě, co budou mít lvy dneska, tak budou mít celý týden, jo. Ale prostě, prosím vás, jenom pro sebe, jo. Lenčo, ty teda, ne, zůstáváš
0: u pondělka. Ne, já na dnešek jenom.
1: Fajn, dobře, fajn. Radio Čas.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude z pohledu hvězd příjemnější než konec týdne předchozího. Naše emoce, s nimiž budeme reagovat na různé problémy a konflikty, by měly mít naštěstí poněkud optimističtější charakter. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci mohou zažívat větší pracovní tlak. Panám se bude dařit na cestách nebo v komunikaci a kozorozy mohou pociťovat nějaké zdravotní komplikace. Vodnáři budou aktivní a akční. Váhy by se mohly dočkat pochvaly či ocenění a blížencům vše půjde takřka samo. Hradci by se nejlépe měli cítit doma. Štíři budou muset řešit přemíru zádrhelů a ryby mohou prožívat velmi silné emoce. Střelci by se snadnými úspěchy raději počítat neměli. Lvy mohou konat tak nějak proti sobě a berani by mohli projevovat lehkou podrážděnost. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
1: Tak.
0: Tak počkej, ty jsi měl, že můžeš konat proti sobě,
1: to
0: že?
1: To jsi špatně slyšela.
0: Celý týden se budeš štvát.
1: Ne. Já mám spíš strach, jakože řeknu něco, co nebude košer, no, zase někde. Takže...
0: A tak ale tak to je 100% jasné, že to řekneš.
1: No ne, ale když Milan varuje, tak se přece podle toho můžeme zařídit. My ano. Podle toho, co je v těch jako hvězdách, tak můžeme jakoby jít tou jinou cestou, takže Lení... Ty takže máš mít co? Tlak v práci, že jo?
0: Ano, já mám dneska pociťovat tlak v práci.
1: Teď už to chápu, protože já na základě těch horoskopů jsem se rozhodl, že budu hodný až do pátku.
0: No.
1: Ne. Zaříďte se podle toho, přejeme vám happy endy a nejenom dneska, teď v 6.28.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
6: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
5: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
6: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
5: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
8: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
9: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
10: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
9: To není problém.
10: To není problém.
9: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
10: Tak ty tam jsou zrovna, ale...
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Krásný nový den a týden a měsíc 1. června, Laura v kalendáři s vámi, Lenča a Radim. No a samozřejmě na Facebooku a potom samozřejmě vypořádat se s tím můžete i na WhatsAppu Rádia Čas. Otázka pro daný den.
1: To bylo hezké, já jsem myslela, že něco zaspíváš k tomu.
0: Ne, my se k tomu spojilo, jestli tam už nebude ranní video. Víš,
1: jo,
0: takže,
1: já ale jsem
0: takže,
1: si říkala.
0: Takže prostě ne. Denní téma je Facebook a potom se můžete vyjádřit i na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak, no.
1: A dnes se vás ptáme na to, jestli byste se vrátili zpátky do dětství.
0: Úplně logicky, je 1.6., to znamená Mezinárodní den dětí. To znamená, jako chtěli byste teď, jak vám je, dejme tomu těch 20, 50 a už nic neměnit, anebo vrátit se a něco si prožít zpátky.
1: A je to celkem dojemné, protože Markétka napsala rozhodně, doba bez mobilu, internetu a nedostatků potravin, ale vrátila bych se, protože bych opět mohla vidět babičku a tatínka, kteří už nejsou mezi námi.
0: No, myslím, že těch nostalgických tam bude hodně. Teď já nevím, jestli vždycky někteří takový ti nejvěrnější už dopředu ví, na co se ptáme, ale je tady audiospráva stará asi minutu a půl, posluchačka Eva.
2: Ahojky, tak u mě tady stručně a jasně, strašně ráda bych se chtěla vrátit do dětství. Škoda, že neexistuje nějaký stroj času. Aspoň třeba na chvíli si připomenout prostě to super, to fajnové, ten dětský svět a tedy. Ahoj.
1: A Alenka píše, ta to vzala trošku jinak. Já to,
0: berte to, jak chcete, právě.
1: Protože já to pořád chápu, tu otázku vrátit se do dětství takového, jaké jsme ho měli my. Ale Alenka napsala, v dnešní době určitě ne. Dětství jsem měla super, ale dneska je mi těch dětí v podstatě líto.
0: Nejde o jediné, ale to si můžete jakoby ujasnit sami v hlavě, jako jestli byste se vrátili jako ten teď dospělák, který už ví všechno, co ho čeká a zařídí se prostě v životě jinak, anebo se stejnou nevědomostí.
1: Já bych se někdy...
0: Protože takhle, se stejnou nevědomostí nevermore, ale i kdybych si měl teď toho pamatováka, co mám teď, tak poprvé v životě říkám, že bych se vrátila a některé věci udělala jinak.
1: Já bych taky udělala spoustu věcí jinak.
0: A poprvé, no.
1: A vždycky, když ti lidi říkají, já se vždycky ptám, a ty bys to neudělal a nic jinak, a oni říkají, ne, a to, co se stalo, mě formovalo a jenom díky tomu jsem tam, kde jsem teď a tak, a já si říkám, no tak já bych toho spravila úplně mraky.
0: No.
1: To ní jinak bych
0: to
1: dělala.
0: Jak by se to potom vyvíjelo, ale jo, poprvé v životě říkám jo, no.
1: No, kdy já bych byla, kdybych to mohla změnit. No.
0: Protože já jsem si nevzala pištuhův nágla, že jo. Všechno je tak, jak je. Takže prosím vás ještě jednou WhatsApp číslo 7766 12 800. Můžete nejenom napsat, ale taky namluvit audio. My vás rádi slyšíme. Rádio.

0: Kdo si hraje nezlobí, tak víte, co asi je důležité nezlobit na začátku nového dne, týdne i měsíce, takže 1. června na celý tento pracovní týden na Rádio Čas startujeme to, co máte rádi, a to jsou časované hodiny. Leni, o co tentokrát?
1: Tentokrát tady máme úžasné vouchery v hodnotě 500 korun na nákup produktů na e-shopu Vento Bohemia, takže tam najdete třeba čističe Dr. House pro celou domácnost, můžete vyzkoušet produkty pro osobní péči Mýtu a Nýbou, jako jsou sprchové gely, mídla, intimní gely, pěny, prostě spousta věcí, která se vám rozhodně do domácnosti i koupelny bude hodit.
0: Takže výběr bude na vás, 500 není málo, hlavně pro některé, kteří už mají vysoké datum. Opět platí jednoduchá otázka, kterou můžete zodpovídat v krátkém časovém, dá se říct, jako, jak jsem říká?
1: Limitu.
0: Limitu, já jsem chtěl říct režimu. V krátkém, ale důležité je dovolat se ve správném pořadí. A to je aktuálně?
1: Pátý v pořadí na telefonní číslo 77662. 12800.
0: A to právě teď. Volejte, dobré ráno, Moravo.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Rádia Čas.
1: Na každém minulou soutěží zahradní skřítek mám chuť vymyslet taky do toho podkresu jako něco,
2: jo, něco
1: speciálního,
2: popěvek.
1: Protože zatím se mi stává vždycky, že když mám nějaký tvůrčí proces a já třeba něco stříhám a ty vyhledáváš, že mi to bimbání hodin docela lekne.
2: Ano.
1: Jo, jo.
2: Mohl bys zpívat třeba něco za všechno může, čas.
1: Dobře, budu praktikovat příští hodině. V každém případě je to tak, ode dneška, každé ráno až do pátku, 3 kola časovaných hodin. Ve hře ještě jednou připomínáme nákup u ventobohemia.cz, to znamená na onlineu, za 500, kde si pořídíte produkty osobní péče Nebo, Mítu, taky třeba i čističe Dr. House, takže domácnost, rodina, miminka a kdo pak se pokusí, dobré ráno. Haló?
2: Haló, Haní.
1: Děti moje, Haníčko?
2: Hanička vypadla.
1: Já myslím, ale Hanka nám nebyla neznámá, ne?
2: Ne.
1: Jakože ví, že prostě člověk se přepojí do vysílání a potom jako jde na to.
2: No tak asi nic.
1: Ne, hlucho. No. Haníčko, tak když tak učiníte další pokus, jako 15 nejich bude za celý tento týden.
2: Ano.
1: Dobře.
2: Klidně tak, můžete Haní volat ještě jednou teď, takže asi vyhlašujeme další možnost.
1: Dobře, tak pokud jste poslední 2 měsíce právě v časovaných hodinách nevyhráli, první, kdo se teď v tuto chvíli dovolá, jde do hry, ať to nezdržujeme, máme ještě spousty povinností.
2: 777-66-12-800, to je číslo právě teď do studia.
1: Lenča a Radim, dobrý den.
2: Dobré ráno.
3: Haló.
1: Dobrý den, kdo volá?
3: No, Hanka.
1: Počkejte,
3: no,
1: a jste to vy, Haníčko?
3: Jo.
1: Jo, my jsme se vás připojili do systému a najednou jste byla v čudu, takže už jste zase tam. Už to je antičud. Mimochodem na pracovišti asi, že jo, předpokládám.
3: Ano.
2: Dobře, tak asi to nebudeme zdržovat a rovnou jdeme na to.
3: Ano.
2: Takže, Hani, otázka zní, jaká barva vznikne smícháním modré a žluté?
3: Modrá a žlutá, jeda.
1: Jaká?
3: Hněda.
2: Jakou barvu má tráva?
3: Zelenou. Zelená?
1: A tráva, když ji navštíví pejsek?
3: Zelená.
1: To většinou bývá zelenohnědá, ale v každém případě... Jako přiznáme sem vás, takhle, bože, co to je za...
2: Přiznáme se.
1: Přiznáme sem vás, já to překvapně přiznám, jako to byla asi ta nejjednodušší, co jsme mysleli, že dáme, jo.
2: No.
1: Takže...
2: Ale nevadí, prostě jsme se tam dostali, jedno jak, ale jsme tam. To je to nejdůležitější.
3: Super.
1: Haníčko, jak jsem pochopil, u vás se něco změnilo, protože když jste se nám dovolala, tak jste byla v klidu a míru a já mám pocit, že během minuty vás nějaká časová brána přesunula na pracoviště. Je to tak, nebo?
3: Ano.
1: Je takhle, aha, tak proto ty nervy, no, tak to chápu, potom už člověk vnímá tak napůl úst a uší, no.
2: Každopádně velmi gratulujeme, poukaz na 500 korun do e-shopu Vento Bohemia je váš, mějte se krásně, užívejte den a ať vám to v práci rychle utíká.
3: Děkuju moc, to super, děkuju.
1: No rádo se, užívejte den.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: yeah.
1: To si musíme vyzkoušet. Cože? Bylo to tak, ne?
2: Ne.
1: Tak
2: to se tomu ani vzdáleně nepodobalo. To bylo jak z nějakého ústavu jiného.
1: Get down, oh yeah.
2: Oh yeah.
1: Ale no, jasně, ano.
2: Oh.
1: Takhle si člověk cítí v pondělí ráno, přesně, to byla esence toho. Lenča, já radím hity, které milujete, i když to teď znělo jako, že nemilujete, ale milujete, ano.
2: Tak je pravda, že my dva bychom Eurovizi asi nevyhráli. To můžeme říct naprostou jistotou.
1: Asi ne, už zase Eurovize?
2: Jo.
1: Co tentokrát?
2: A to je pořád něco.
1: Jasně, že jo.
2: Dara, vítězka Eurovize, Bangaranga, hit, který vyhrál celou tady tu soutěž. Bulharsko je z toho nadšené. Já mám pocit, že to je asi nejnadšenější země z výhry svého interpreta.
1: Protože si pamatuju tam Černou pořád. Horu kdysi, jak no. Byli hrdí za Molitvu, to si dokonce pamatuju, Molitva se jmenovala ta písnička.
2: Ano, ano, je to pravda. Tak Bulharsko už jim šlape na paty, protože pro Daru neustále vymýšlí nové a nové věci, co teda čím ji ocení. Dokonce na MHD zastávkách nebyly jména zastávek, ale
1: Bangaranga.
2: Bangaranga. No a teď dostala čestné občanství Sofie, které jí mimo jiné zajišťuje to, že má MHD po celý život zdarma. Takže kdyby někdy v té kariéře nebyla úspěšná, tak autobusem může jezdit zadarmo.
1: Kdybych byl pražským občanem, tak už bych asi chtěl soutěžit v Eurovizi. Kdybych jako věděl, že bude podobná podsta, protože to se člověk občas prohne teda.
2: Pozor,
1: jenom v případě, já to nechci teda zakřiknout, jo, ale v Praze je opravdu výhodnější koupit si měsíčník. 100%. Měsíční jízdenku.
2: Ano. Tak, zase na druhou stranu si myslím, že kdybys byl úspěšný jako Dara, tak by tě MHD moc nezajímalo. To by si měl přece limuzínu a vlastního řidiče. To bylo co?
1: No ne, tak jako přemýšlím, jak dopadly některé hvězdy Eurovize, že jo? Jo?
2: No
1: protože pro některé je to takový ten, jak se tomu říká, ten skokanský můstek pomyslný a buď teda skočí na dno bazénu, kde není voda, anebo se to zadaří. No.
2: Některým by se ten lístek asi hodil na MHD.
1: No asi tak, no. Já se teda taky hlásím.
2: Dobře, tak já napíšu do Bulharska, ať tě tam zapíšou taky. Hned pod Daru.
1: Dal bych to, ne? No, vidíš, a už by to bylo.
2: No, dál, no.
1: Je to hezké na rozcvičení.
2: Hele, já myslím, že ti to MHDčko zdarma dají.
1: Jo, ale jako ZTP, že jo?
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Lení, klidně ještě jednou připomeň, na co se dneska ptáme, když je ten den dětí.
1: Jo, jestli byste se chtěli vrátit do dětství.
0: Posluchač Tomáš přes WhatsApp Rádia Čas odpověděl, ale ještě předtím napsal, nic neměňte, hlavně kdybyste se mohli vrátit zpátky, protože v tom případě byste třeba vůbec nevysílali v rádiu, koho bychom jsme poslouchali dneska, jo.
1: Takže, jo, takhle, ne, to já bych
0: taky na nás
1: vysílala.
0: Posluchače myslete, děkuji Tomáš.
1: Je, Tome, to je krásné, moc objímáme na dálku, ale to já bych vysílala, protože to není to rozhodnutí, které bych změnila.
0: Jo, ale řadou rozhodnutí, která jsme udělali předtím, bychom se vůbec jako nedostali třeba, víš, do těch jakoby...
1: Ne, to já bych se rádio, bych si nechala.
0: Ne, ty to... Ty tomu nerozumíš.
1: Já vím. Jo,
0: já bych třeba řekl ne, jo, protože už ano, to 6. dubna 2025... Dobře, fajn. Ale Tomáši, moc děkujeme za zprávu. Pište, nahrávejte, jestli byste se vrátili do svého dětství. A klidně i s tou pamětí, kterou máte, nebo úplně s výmazem, to jak si vezmete. A nebo ne, prostě jste spokojení tam, nebo teď a tady, jak se říká.
1: Na Facebooku už to žije a budeme rádi, když vašimi hlasovkami ožije taky WhatsApp Rádia Čas na 7766 12800.
0: Bude 7 hodin, čerstvé informace s Kristýnkou Kubánkovou, jestli nás omluvíte, odběhneme si na dobré kave a dobrou krmy.
2: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, konkrétně na sjezdu z ulice doktora Martinka na Místeckou v Hrabovce, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Pokles porodnosti začíná mít další důsledky. Areál Hlučínského jezera zahajuje sezónu. Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Krásné pondělní ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Pokles porodnosti v Česku začíná mít další důsledky. Loňské statistiky, podle kterých se narodilo nejméně dětí v historii měření, mají velký vliv na zájem o dětský sortiment. Klesají prodeje třeba kočárku nebo autosedaček. Některé prodejny s dětským zbožím tak zavírají.
2: Morava aktuálně.
9: Areál Hlučínského jezera zahajuje sezónu s několika novinkami. Návštěvníci se mohou těšit na opravené sportovní zázemí, nové stínění na pláži nebo půjčovnu paddleboardu a windsurfingu. U vstupu navíc přibyla digitální obrazovka s aktuálními informacemi o areálu i okolí. Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu. Řekla nám to mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
10: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinky novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
2: Rádio Čas, sport.
9: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Brazilce Fonseku. Dnešní den bude zataženný až oblačný, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
11: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: Já nevím, jestli je to tak všeobecně, nebo platí to spíš pro posluchačky Rádia Čas, ale vnímám to jako napříč lety, co něco takového děláme. Hmm. Ale jenom připomínáme, už je to venku, samozřejmě i na Prahu nového týdne, nové video za ranní tým, najdete ho na Facebooku, případně Instagramu Rádia Čas. To video se jmenuje Ženská logika. A kdysi to byla taková ta, já nevím, jak to mám říct, no, parodie na ženské chování, ale v dnešní době, když to vidím, tak jako největší komentáře ženy, jo, to jsem já, no, jak jinak a podobně. Víš, jakože kdysi ženské, co si to dovolujete, chlapi, vy nás vnímáte takhle, ale alespoň tady posluchačky Rádia Čas, nebo tam skrz Rádio Čas, kam se to dostane, tak z toho máte bžundu, hlavně dámy.
1: Tedy. To je pravda, Lenča píše pod tím videem, a co je na tom tak nepochopitelného, mm-hmm. To je přece úplně jasné, píše Danča, tak to jsou opravdu komentáře, které mě baví a já si myslím, že každá žena se v tom pozná a já s tím videem vlastně souzním úplně stejně.
0: Lení, a teď jako vážně, nebo vážně, nevážně, mi to stejně vždycky to skončí bizárem, ale jsou ženy z Venuše a muži z Marsu?
1: Ano, stoprocentně.
0: V čem to je?
1: To je úplně jiný živočišný druh.
0: Kde je to hlavní to cinknutí? Kde to člověk jako zaznamená? Hlavně v tom partnerském vztahu.
1: No tak v tom přemýšlení nad těma věcma. Mm-hmm. Tak žena, že ta neustále něco řeší, přemýšlí a podobně a muž je v pohodě. Než ta žena vybuchne.
0: Potom, jak jste tak jako schrnula, tak já prostě musím zvažovat, jestli mám jít na tranzici.
1: No,
0: ale bez legrace, protože jako kdyby mi někdo viděl do hlavy, to nechcete, no.
1: Tak muž je jako přímočarý a třeba můj Marťa, a to mě úplně, ale on je to dobře, jo, protože kdyby se ti muži všechno pamatovali, tak oni by s námi nemohli být, ale já mám třeba nějaké výčitky, jo, že jsme něco někde řešili a tak a říkám, no víš, lásko, a to předtím a tak a on, co? Uhum. A on třeba vůbec neví. A to je něco, co já si pamatuju, a on vůbec neví a to je dobře. Takže i tak.
0: No. On prosívá prostě přes to síto.
1: On úplně. Uhum. A co prostě tam jako nesedí nebo čím nemá chuť se zabývat, tak tam prostě se nedostane.
0: No tak se běžte juknout, to komentujte. Facebook nebo Instagram Rádia Čas, Ženská logika, za ranní tým, Lenča Líšková.
1: Radím se Bislav Bednář.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Nový den se probouzí někdo už jakoby non-stop, možná na 150% v rámci pondělního rána, takže 1. června, nejenom Den dětí, ale taky Laura v kalendáři. No a ještě dřív, než si dáme čerstvé horoskopy, protože nový den, ten nový týden je vlastně vždycky příslibem toho, že bude víkend.
1: Ano.
0: Pro tebe bude částečně pracovní a částečně relaxační, tak se chci zeptat, už je plno nebo ne?
1: Aha, ano, máme poslední dvě volná místa.
0: Uh-huh. Na co?
1: Na léčivý víkend v Beskydech.
0: Takhle, ty jsi se aplikovala ve velkých porodních bolestech pár týdnů zpátky.
1: Ano.
0: Teď už jsem, protože to poznám i na tobě, jo? Jsi v pohodě, jo. A nějak se to plní, protože už si vás lidi našli a podobně. Mm. Hele, za prvé, jak si představit léčivý víkend? A za druhé, pamatuju si, protože teď jsme řešili ten svět mužů a žen, že posledně si říkala, že to bude lepší, když se tam potkáte jenom vy holky.
1: Ano.
0: Teď to bude vypadat jak?
1: Jsou to dámy taky, jenom pro holky. No a budeme prostě 3 dny v Beskydech, v nádherném ubytování a v sauně, ve výřivce, budeme trošku cvičit, budeme skvěle jíst, budeme si povídat, prostě úplně relax. Já to potřebuju jako sůl dámy.
0: Ale pozor, důležité říct, že to trošku cvičit je trošku přehnané, protože je to vlastně jogový.
1: Jo.
0: Jak vy tomu říkáte, retreat?
1: Ano, yoga, bude tam qigong, takže takové spíš jemnější formy, takové pro zdraví.
0: Prostě kdo chce vypnout tenhle ten pro někoho třeba, já myslím, že úplně ideální pro pedagožky, ne?
1: No,
0: pro učitelky,
1: všechny.
0: Které za chvilku budou uzavírat vysvědčení a tak dál, ne?
1: No to taky, ale já si myslím, že pro všechny, kdo něco řeší, protože já už se na to tak těším, já to teda organizuju, ale já se těším, že se tam taky odpočinu.
0: Mm-hmm.
1: No, že člověk vypne a hlavně, že vypne i tak trošku tu hlavu, protože to se nezdá, ale i když kdekoliv lítáme v tom týdnu a jsme pořád doma a v práci a u dětí a u plotny a podobně, tak ta hlava prostě pořád jede a pořád přemýšlí. Ale ve chvíli, kdy nás z toho něco vytrhne, že jsme 3 dny úplně někde jinde, úplně v jiném prostředí a teď máš ten čas na sebe a na to si opravdu jako oddechnout, uvolnit se, nemusíš nic řešit, protože ti uvaří, protože celý program za tebe zajistí, tak to je jako, z toho potom můžeš čerpat ještě dlouho. A to jsem se naučila i u sebe, že jsem si vždycky říkala, že to je jenom odpočinek, že je to jenom taková jako takový rozmar, že taková nástavba, že to není potřeba. Ale myslím si, teďka s věkem nějak došlo, že ten odpočinek je úplně stejně důležitý jako ta aktivita. A že když neodpočíváme, tak pak prostě nemáme energii na nic. To bylo úplně takové moudro, že? To už jsi někde jinde, to už jsi úplně odešel.
0: Já jsem trošku zalitoval, jako že jsem ti chtěl jako pošimrat na bradě, protože ano, mohl jsem si nakoupit a upéct buchtu v duchu, ale v každém případě to nejpodstatnější, jako pokud vám to cinklo a cítíte se vlastně stejně, hele, Lenču si najdete snadno, buď to přes naše webovky, cezradio.cz, tam je mail, a nebo to přímo nějaký nemá nikdo, takže Lenka Líšková, jo, třeba no, sociální sítě, a tak ji naťukněte a zeptejte se, jo. Co a jak, jo?
1: No já bych tě pozvala, kdybys mohl jet, kdybys nebyl kluk. Nechtěl bys jet na léčivý víkend?
0: Já nevím, jako jestli po týdnu s Lenčou chci odpočívat s Lenčou. Jo? Takže tolik pozvání na retreat a teď už Milan.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude z pohledu hvězd příjemnější než konec týdne předchozího. Naše emoce, s nimiž budeme reagovat na různé problémy a konflikty, by měly mít naštěstí poněkud optimističtější charakter. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci mohou zažívat větší pracovní tlak. Panám se bude dařit na cestách nebo v komunikaci a kozorozy mohou pociťovat nějaké zdravotní komplikace. Vodnáři budou aktivní a akční. Váhy by se mohly dočkat pochvaly či ocenění a blížencům vše půjde takřka samo. Hradci by se nejlépe měli cítit doma. Štíři budou muset řešit přemíru zádrhelů a ryby mohou prožívat velmi silné emoce. Střelci by se snadnými úspěchy raději počítat neměli. Lvi mohou konat tak nějak proti sobě a berani by mohli projevovat lehkou podrážděnost. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner. Rádio Čas.

0: Krásné ráno, probouzíte se do nového pracovního týdne s datem 1.6., tedy Den dětí dneska. S vámi Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
1: My už jsme se několikrát shodli na tom, že čím víc dobrých zpráv, tím líp. A to není nic přelomového, jenom je to fajn a ukazuje to, jako, že lidi jsou pořád ještě lidi. I když na druhou stranu chápu, jako nervy, ty asi nějak auta moc neprožíváš, že ne? A podobně.
0: Tak já vím, že může být třeba červené, modré,
1: ale neschazuj se, protože pořád ho řídíš, jo?
0: Jo, tak to jo.
1: Já opravdu je dělím jenom podle barev, jo?
0: No ale mě se třeba zeptají, co mám za auto, já to nevím v servise, že jo?
1: No, to si můj člověk. Pak jsou ale zase na druhou stranu chlapy, kteří jako když si jako šetří na toho nového plechového mazlíčka a podobně a pak si ho koupí, tak ho chtějí mít co nejdřív doma, tak něco podobného se stalo v americkém státě Kansas a také roztomila tak jako obrovský bourák, jenomže ve chvíli, kdy ten pán to zaplatil, tak ti majitelé a pracovníci toho autoservisu si všimli, že se tam u pneumatik začínají ptáčci stavět hnízdo. No a nakonec tam opravdu jako zahnízdili, jsou to vzácní drozdi, kteří jsou jako za velkou louží chránění a teď jako co s tím, jo? Protože co si budem povídat, nikde tam asi kamery nejsou, to znamená, mohli by to...
0: Jo, takhle. Že
1: mohli by to udělat, jako někteří lidi to dělají, ale jim se jich zželelo, poprosili ty majitele a celé to jakoby zdokumentovali a oni si to vlastně můžou odvést až poté, co zahnízdí, vychovají a potom, já nevím, všichni jakoby odlétnou z toho hnízda. Jo.
0: Ale to je krásné.
1: Dokonce z těch ptáčků, kteří už se potom vylíhli a pojmenovali je, počkej, oni mají, jako to jsou taková automotoména, jestli chápu dobře, Lugnut, Turbo, Diesel a Axel,
0: ano.
1: Udělali pomyslné rozhovory na sociálních sítích, takže jako... Já si říkám, jako, že s tím člověčenstvím a hlavně s tou velkou louží, kde je to teda hodně divoké teď, tak to není
0: to je krásné.
1: Špatné.
0: Máš nějakou fotku? Jak vypadají?
1: Mám je tady, myslím, že dokonce, když tak mrkněte na novinky.cz, to jenom tak jako říkám.
0: To jsou takový malý motodrozdi.
1: Jo, dívej se, takhle to vypadá, to jsou asi zaměstnanci.
0: Aha.
1: A teď nevím, jestli to musím posunout dál. A vidíš?
0: Ale tak to je ňuňu, oni fakt jsou na tom kole, to je nějaký velký Range Rover,
1: jo, to jsou přesně tak, jo, takové ty macky, no.
0: To je to obrovské auto, se kterým byste v centru nezaparkovali.
1: Jsem neviděl, že drost je chráněný, nebo aspoň takhle za velkou louží, no.
0: A on s mi dělal i rozhovor,
1: jo, jo, jo, jo, no.
0: Ale tak to je ňuňu.
1: Čím čerára, čím čím. To asi nedělá drost, že? Čím čerára, čím čím čím.
0: Já myslím, že ne.
1: Počkej, to je citostovce v Vrabce?
0: Ano, no, vrabčáček.
1: Tak, jo, no. Tak prostě tak pták, ale, jako pták.
0: Ale
1: jo.
0: Promiň, ale slyšel jsi někdy vrabce dělat čím čeráda, čím čím čím?
1: Mhm. No ne, no.
2: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už

0: zdarma. Více na dek.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
3: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

0: Já se normálně asi nechám poučit, nejenom Lenča, ale taky Kristýnka Kubánková ve studiu Rádia Čas. Krásné ráno, ahoj Kristý.
1: Ahoj.
0: V nemoc motýlích křídel znám, ale čemu se říká efekt motýlích křídel, víme?
2: Víme.
1: Jo.
2: Že jedno mávnutí motýlích křídel jako dokáže spustit spoustu souvislostí a změn.
0: No a to je to, o čem jsme se asi bavili.
2: To je takové to...
1: No já nevím, jak to vysvětlit, ale vím, co to je.
0: Jednu

0: ano, která může ovlivnit hodně věcí.
1: No jo, že každá jo. změna, každá malá změna, pokud jako do toho zasáhneš, tak ovlivní spoustu věcí. A byl o tom i film s tím, s Joshem Hartnett, ne, jak se jmenoval, to nevím. Co?
0: Jenom na to jsem se ptal, dobře, fajn. Ne, vysvětlím. Lení, na co se ptáme dneska?
1: Jestli by ses chtěla vrátit Kristy do dětství.
0: Já jenom, že právě posluchač Kuba napsal velmi jednoduchou větu, raději ne, protože takzvaný efekt motýlích křídel, jo. My jsme se tom právě s Lenčou bavili, že nějaké věci bychom změnili, teď už víme, že jo, ale Bůh ví, co by to ovlivnilo tak nějak jako do široka, no.
2: Jako na jednu stranu, jo, protože byla to pohoda všem, ale na druhou stranu já si strašně jako užívám to, jak to mám teď, takže já jsem jako šťastná, takže bych asi jako nešla zpátky.
1: Aha, jo, tak já už jsem našla ten film, je tam totiž, protože v tom filmu se to odehrává, že jedna událost a ten člověk ji dokáže změnit a je tam několik variant těch realit, jak by to vypadalo, kdyby se ta událost změnila.
0: Mě taky připomněl se potom jeden.
1: Osudový dotek se jmenuje ten film, aha. No.
0: A ještě potom byl jeden, tam hrála Gwyneth Paltrow, ještě tehdy mladinka, a bylo to jenom o tom, jestli vleze do metra, nebo metro nestihne.
1: Ano.
0: A taky se jako rozvíjely dva příběhy, teď nevím, Closed Doors, nějak se to jmenuje.
1: Jo.
0: A vím, že hitem tam byla písnička od Aquy. If I could turn back time.
1: Ano, ano.
0: Tak to je Kristýnko z našeho minulého 20. století. Jo,
2: jo, nechytla jsem se vůbec o ničeho.
1: Každopádně, kdybyste chtěli vědět, co je motýlí efekt, tak v těchto filmech je to vysvětlené.
0: 8:02, teď už holky budou vědět, jukneme do kalendáře.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: Začneme opravdu zlehka, je Mezinárodní den dětí, zaměříme se na nejznámější dětské hrdiny. Já vás jenom poprosím rychle o jejich autory těchto hrdinů. Takže Harry Potter,
1: J.K. Rowling,
0: přesně tak, Pipi Dlouhá Punčocha,
1: Astrid Lindgren,
0: Oliver Twist,
1: Oscar Wilde,
2: ano, ne, o to není Oscar, Oliver Twist,
1: Mark Twain,
0: to je Tom Sawyera, Huckleberry Finn,
1: aha,
2: tak to si nespomenu. Počkej,
1: raději jsem neměla ten román. Ne, tam není autor, tam jenom Twist.
0: Oliver Twist. Dobře, přeskočíme, potom se k tomu vrátíme. A Alenka nebo Alice?
2: Karol.
0: Lewis Carroll, přesně tak. Jsem dlouho nevěděl, když jsem to jako hledal, že to je vlastně přezdívka, pseudonym.
1: Aha.
0: No a nicméně ten Oliver Twist, když chcete doplnit?
1: No.
0: Charles?
1: Dickens.
0: Yes.
2: S tím Wildem úplně...
1: Ale Oscar... No,
2: Oscar Wilde je obraz Doriana Graye.
1: No ale ještě něco.
0: A v rámci jmén, jak je důležité mít i Filipa možná, jo, divadelní hra,
1: no,
0: ale...
1: ještě mám pocit, že něco, ale tak nevadí, jdeme dál.
0: Tak jo. V roce 1953 byla vyhlášena měnová reforma v Československu, tehdejším občanům moc radost neudělala. Takže když jsme u toho, kdo kromě českého lva ještě zdobí 20-korunovou minci, tu současnou...
1: Tam je kus Prahy, ne?
2: Já teď nevím, jestli to není to Brno.
0: Je to osoba.
2: Aha.
1: Brno je na 10 koruně, si myslím.
2: Aha, takže osoba.
0: Brno je na nějaké minci?
2: Je, tam je ten Petrov.
0: Dobře.
2: osoba na 20 koruně.
0: Aha, ano, ano.
1: To nevím, taky. Já jsem myslela, že je tam město, že je tam Praha.
0: Říkám, český lev je vzadu a vepředu je buď to svatý Václav, nebo Karel IV. Nebo Jan Žižka z Trocnova.
1: Tak já to nevím.
2: Já taky ne.
0: To kníže Václav na koni.
1: No takže je tam Praha. Je tam kníže Václav, anebo je tam socha Václava?
2: Ano, je tam socha Václava.
1: Je tam socha Václava. Ano. Ukaž, půjč. Kurně, je tam Václav, no.
2: Fakt, ukaž. Mm.
1: Ale je to ta socha, podle mě.
2: Ale je to socha Václava.
1: A ta socha Václava je v Praze.
0: Víš to, teda jako pardon, vypípávat to nebudu, ale už dost, fakt. Dneska by 100 let oslavila, a že zdravím Marťu, fakt. Dneska by 100 let oslavila tato žena, je ale v nervu, no já mám chuť to rozpustit. Úplně, bože, dobře, klid, takže uklidněte mě nějak. Jako.
2: Prostě to byl Vašek na koni a měl si pravdu, rád.
1: A měl si pravdu.
2: Ano, my jsme to měli špatně, pokračujeme.
1: A byla to krásně vytvořená otázka.
2: Ano. Jenom jsme hloupé a nevěděli jsme to.
0: Tak. Jsem legraci, pro boha. Máte přehled velký, holky. 100 roků by dneska oslavila tato žena, kdybyste nevěděli, ještě naťuknu.
2: Je to
0: Marilyn Monroe, přesně tak. ročník 1926, jak říkám s přehledem. V roce 1533 je Anna Bolejnová korunována, co si pomrště to přečím, Anna Bolejnová korunována anglickou královnou. Čí byla manželkou?
2: Tudora Jindřicha. Nevím, jaké má to číslo 8.
0: Yes, přesně tak. V roce 1900, a teď už si to uděláme takové hravé, buďte v klidu, v roce 1955 v Praze na Žižkově otevřeli něco, co do té doby v českých zemích nebylo. Ale do konce roku vzniklo napříč republikou ještě dalších 80, řekněme, poboček, nebo prostě 80 dalších. Co to bylo?
2: Ještě jednou ten rok.
0: 1955, Praha na Žižkově otevřeli něco. A do konce roku potom ještě na dalších 80 místech.
1: Tyjo, to nevím.
2: 55 a potom. Mm-hmm. To bude něco hrozně jednoduchého.
1: No, bude nějaké pekařství, ne? Nebo něco takového?
2: No, nějaký obchod, něco takového.
0: Tak buď to byl mléčný bar, nebo to byla samoobsluha, nebo autokino, nebo nuda pláž.
2: Samoobsluha to byla.
1: Já si taky myslím.
0: Včera jsem si prolížil obrázky, no. A na závěr, dneska má Richard Krajčo, slaví 49, a Karel Šíp, 81 let. Jaký je průměrný věk těchto dvou pánů? No, tak se zapojte a je to všechno.
1: 65.
0: Abych nakonec neřekl, a teď už zprávy Rádia Čas, cože?
1: 65.
0: Ano, přesně. Tak děvčátka, moc krát děkuju.
1: To jsme děkujem. Měli za toho Vaška na tom koni.
2: Je ticho.
1: Tak si dáme písničku?
0: Možná.
3: Radim a

0: I ty, které milujete, pohodička dnešního rána, první červnový, patří všem dětem. Jsme taky tak trošku děti, že někdy?
1: No, já myslím, že skoro každý den pořád.
0: Rádi si hrajeme a to nás omlazuje, tak si chceme hrát s vámi. A opět je možnost zahrát si už druhé kolo časovaný hodin, kde hrajeme o 500 na nákup u ventobohemia.cz, kde si můžete pořídit. A teď opravdu, jako jestli máte rodinu nebo jste solo, je to jedno, protože produkty osobní péče, jak pro sebe, tak třeba pro vaše miminka, Nebou a Mítu, taky čističe pro domácnost Dr. House a podobně, jako opravdu si vyberete.
1: Je to velmi jednoduché, stačí se dovolat ve správném pořadí a taky ve správném počasí. Bychom dneska potřebovali, a odpovědět na jednoduchou otázku v krátkém časovém limitu. No a to pořadí bude jaké, Bráďo, teďka rozhodni ty?
0: Karmická čtyřka mi tam leze, takže čtvrtý nebo čtvrtá, telefonní číslo?
1: 7766 12800.
0: 741, dobré ráno Moravo, a mimochodem volejte právě teď.

0: Rádia Čas.
1: Nastal nám zajímavý fenomén, už to dlouho nebylo, pojďte pane, pojďte paní, budeme si hrát. Tři zazvonili a čekáme na čtvrtého nebo čtvrtou v pořadí. Jak slyšíte, linka Rádia Čas nevyužitá, 500 nákup u ventobohemia.cz, když tak si pohledejte, co by vás zajímalo z jejich produktů. Pokud se nepletu, když jsme se posledně koukali, snad i nějamky tam byly, ne?
2: Něco takového také, no, já myslím, že tam najdete úplně všechno, co se vám bude hodit, jak do domácnosti, tak do koupelny.
1: Takže kdyby chtěl někdo zodpovědět krátkou a jednoduchou otázku v časovém limitu, no ať volá právě teď, což právě někdo učinil. Lenča, radím, dobrý den.
2: Krásné ráno.
3: Dobré ráno, tady Silva.
1: Silvi, zdravíme, hádáme, že z bodu A do bodu B v autě, že jo?
3: Ano, ano.
1: Kam míříte a co řidiči takhle v pondělí ještě v tomhletom počasí?
3: Mířím z Ostravy do Hlučína do práce.
1: Ano.
3: A řidiči teď dobrý.
2: Tak to je v pohodě. Tak to je fajn. A jak to vypadá na silnicích, je husto nebo méně husto?
3: Tak akorát.
2: Jo, tak akorát. Protože já jsem jela z Příbora do Ostravy velmi brzy ráno a bylo teda hustěji než kdy dřív. Tak jsem si říkala, všichni do té Ostravy míří dneska.
3: Ano, ano.
1: Prazvláštní zvuky od vás jdou, ale v každém případě my potom budeme chtít de facto jenom jednu odpověď, takže jestli jste připravená na krátkou otázku, pojďme si zahrát časované hodiny.
3: Ano, bylo to nečekané, ale jdeme na to.
2: To zvládnete. Silvi, který pták je symbolem míru?
3: Holubice.
1: Barva holubice.
3: Bílá holubice.
1: Zkuste znova.
3: Bílá holubice.
1: Někdo mě zná, ale zkuste znova.
3: Bílá holubice, bílá holubice.
1: Já vás ale vůbec neslyším, je to tak. Silvi,
2: gratulujeme. Máte krás na 500 a Ráďa vás vůbec neznejistil. Vy už ho taky tak trošku znáte, že?
3: Ano, ano, ano, ano.
1: Ach jo, tak jo.
3: Já vás zbožňuji, vždycky ráno jedu do práce, tak vás poslouchám, takže...
1: Moc krát děkujeme, přejeme hlavně, ať dobře dojedete v pořádku a jenom poslední otázka, dneska se ptáme úplně všech, ať už to berete tak, že byste to věděla nebo ne, to, co už máte jako teď jako nažito, vrátila byste se zpátky do dětství nebo ne?
3: Tak v některých případech asi ano.
2: Ale vybrala byste si.
3: Ano, ano.
1: Jako, takže tak zaškrtla ty momenty, kam bych se ráda vracela. No, nevím, no. V každém případě pohodový týden, rádi jsme vás slyšeli.
2: A ještě nám zůstaňte chvilku na telefonu.
1: No vlastně, to
3: je záležitosti.
1: Jasně, rádo se. Počkej, ty nevím, co mám smáčknout tohle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
4: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na ulici Pionýrská v Brně, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Chystá se velká novinka v cestování vlakem po Evropě. Nový Čín láká na opravený bazén. Vysovice mají novou cyklostezku. Krásné pondělní ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Chystá se velká novinka v cestování vlakem po Evropě. Místo několika lístků by stačil pouze jeden. Evropská komise totiž navrhuje systém jednotné jízdenky, která by platila i při cestách přes více států.
4: Morava aktuálně.
3: Nový Čín láká na opravený bazén. Z brusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už dnes. Podrobnosti má starosta města Stanislav Kopecký.
5: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, dětský i plavecký, v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Tím unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
3: Vysovice na Zlínsku mají novou cyklostezku. Více než dvoukilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy od sídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Trasa pomůže Vysovicku v celkovém propojení obcí.
4: Rádio Čas, sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Národní celek se už tak v noci ze čtvrtka na pátek představí v New Jersey, kde odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství stoupí o týden později duelem s Koreou.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Slyšíte nás?
1: Už vím, teď nás slyší.
0: Jo?
1: Jo.
0: Tak ještě jednou, je 8.
1: A vtáčkové si pí, aha, to bylo něco jiné, už je po dešti, já nevím, proč to je 8 a ptáčko.
0: Ale strašně rychle to utíká.
1: Utíká, no. Hity, které milujete, Lenča radím, a když se řekne Den dětí, máš nějakou, když zavřeš oči, máš nějakou vzpomínku, co se ti vybaví z těch dětských let, jak to vypadalo? Já jednu, jo.
0: Asi ani ne.
1: A mám pocit, že už jsem to zmiňoval. Vybavíš si dětské hřiště nebo
0: ano.
1: Nějaký školní dvůr?
0: Ano.
1: A takovou jako dřevěnou hračku nebo proprietu, něco, já nevím, jestli to byl klaun s otevřenými ústy.
0: Jo, a tam
1: do toho
0: házeli...
1: během toho dětského dne, kdy jsme se moc neučili, jsme měli házet právě nějaké míčky a za to dostávali bombony. Tak to je
0: hezké,
1: moje esence,
0: ale...
1: vzpomínka. No,
0: to je fajn. Uh-huh. Já zase teďka jsme na to vzpomínali, protože jsme na něho chtěli jít, tak když jsem byla malá, tak jsme chodili na minigolf a to mě úplně extrémně bavilo.
1: A jo, a tak no. U nás to byla esence vlastně přímo léta, koupáku, minigolf jsem tam, to jsem vždycky, jak jsem měl jakoby to nahé tělíčko, které jsem moc rád neměl, tak jsem měl co největší ručník a vždycky jsem ho tak jako držel a pak jsem se nemohl trefit do těch dírek a podobně.
0: No každopádně, co vy, co třeba v dětství se vám líbilo, chtěli byste se do toho dětství vrátit, tak na to se vás ptáme dneska celý den na rádiu Čas, na našem Facebooku a taky WhatsAppu na 7766 12800 můžete posílat klidně i hlasovky.
1: Zuzka, kromě toho, že by tedy ráda znovu spatřila své nejbližší, píše velmi prakticky, ano, vrátila bych se hned. Určitě bych se ve škole lépe učila, abych nemusela v dospělosti makat na 3 směny.
0: Tak to chápu.
1: Jo? Kdybych já tehdy bývala věděla a podobně. Kdyby ryby byly raci a podobně. No.
0: No, tak pište a přispívejte.
1: 8.03, jsme udivení, kolik už je hodin.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, Lenča Radim, doufáme, že je pár pondělních úsměvů s námi. Jinak připomínám, na Facebooku i Instagramu najdete něco pro obveselení těla i ducha, hlavně vaší bránice, nové video Ženská logika. Ještě něco jsme říkali, že dohledáme, a ve chvíli, kdy jsem si na to vzpomněl a rozklikl jsem to, tak tam bylo nula zhlédnutí.
1: Wow.
0: Nula zhlédnutí. Hádám, že protože jsme ještě minutu čekali na vstup, že teď už se to asi rozšířilo. Nic jsem si nepouštěl, jo, ještě vypnu teď.
1: Teď tam máme 6 zhlédnutí, no. Ale vypadá to, že teda budeme mezi úplně z brusu prvními.
0: A necháme se překvapit, protože vůbec nevíme, jako jak v celé své kráse 2 minut a 20 vteřin zní nová Eva Farná, Big Mac, i doprovodná fotografie k písničce, která bude mít potom doprovodný videoklip v pravé poledne, pokud se nepletu.
1: Ano.
0: Tak je tam přesně už tak zmíněný Eden, vlastně skoro 3x vyprodaný, takže víte co, dáme si to a okomentujeme.
1: Já
0: jo?
1: Jsem úplně napjatá.
0: Tak odstartuj.
1: Takže premiéra Eva Farná, Big Mac na rádiu Čas právě teď. 3, 2, 1, spusto.

0: Teď nevím, jestli mi dá někdo třeba i z posluchačů Rádia Čas, pokud se chystáte na Evu Farnou do Edenu, ale mám takový tip, jo, protože těsně před těmi velkými koncerty, jestli to třeba nebude otvíračka. Mm-hmm. Jestli písnička Big Mac nebude otvíračka, ale to je jenom taková moje, jako můj skromný tip. No. Z Brusunová Eva Farná na Rádio Čas.
1: Ano, v 8 hodin.
0: I spoluautorka své písně, tak.
1: Ano, v 8 hodin byla premiéra právě téhle písně na YouTube a ve 12 hodin nás čeká taky premiéra doprovodného klipu, ale to už se budete muset podívat sami, že to bychom do rádia úplně nepřinesli. Tak Rádio, co na to říkáš, na novou Evu?
0: Shodli jsme se na tom, že zní jako esence 21. století. Asi
1: je to tak.
0: Že jo, přesně
1: je
0: tak.
1: To tak.
0: A je ryzí v tom slova smyslu, že tam vždycky promítne to, co se jí, nebo ve většině případů, a teď je to podobně jako v písničce Tělo nebo Perpetuum mobile, esence toho jeho života, jo, že nám dává nahlédnout. No.
1: No,
0: tak uvidíme, uslyšíme, schválně, jestli vyjde ten můj tip, jo? No. Jestli to je otvíračka, nebo...
1: To nám potom musí někdo napsat, protože my lístky do Edenu nemáme, takže jestli nějaký náš posluchač se chystá, tak to by nás zajímalo, no, jak to bude vypadat a jak se to bude celé otevírat a samozřejmě držíme moc pěsti. Jinak myslím si, že tahle píseň bude skvělá i protože Eva tam má spoustu hvězdných hostů, ona to říkala, takže zřejmě všichni, kdo s ní v poslední době spolupracovali, tak by tam mohli dorazit.
0: No, jak říkáme, to je takové to nejlepší to vidět a zažít, ale teď pozor, jo, to, jako my tady děláme proma, tak jenom tak za nás si taky přihřejeme polívčičku, ať to máme jako takový koncertní bloček, jo, protože Eva fajn, tři palce nahoru, ale my nejvíc, jo. 21.11. za tým Rádia Čas mega koncert pro všechny bezva lidi s hlavní hvězdou.
1: Kapelou Europe.
0: Široko daleko, to bude jediný koncert právě Europe tady na podzim 2026. No a s nimi Lenny a Marpo.
1: Taky David Koller a nebo kapela Olympic.
0: Tak, čtyři velké koncerty v jednom. Předprodej stále běží na cazradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Takhle, řeknu to takhle. Na Krauze to nemá, ale trošku mě to pobavilo. Jenom připomínám, že tak jako napříč mediálním světem na startu nového týdne, mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, běží nové hapací video. Tentokrát hapala finalistka soutěže Miss Eco International.
1: Aha.
0: Jo. Nejdřív teda zamyšlení. Já začnu zamyšlením. Prosím tě, v čem je jiná Miss Eco International? Mě napadlo, jako, že má šaty z ekonomických nebo z ekologických materiálů, nebo... Chápeš? Eco International.
1: Já to vůbec nevím ani, že něco takového existuje.
0: Nebo já taky ne, to bylo právě takové zamyšlení, protože těch world a universe je teď nějak v poslední době strašně moc.
1: A kde se to konalo? Nebo?
0: Odehrávalo se to v egyptské Alexandrii. A dáma byla vyhlášena jako čtvrtá vícemis. No a když si šla teda jakoby proto, aby lidi zaplácali oficiálně, tak uklouzla na svých šatech, možná ekošatech, tak nešťastně, že opravdu hapala na zadek, ale tak jako, že to zadunilo, tak jako se tak jako poskočila a vracela se zpátky. A já si teda upřímně říkám, co muselo víc bolet? Protože jako tohle to je trapas, co si budem povídat,
1: no,
0: jo? Ale takový jako, kdo to umí schodit, tak dobře. Ale jako zahrát úsměv na čtvrtou vícemis, to znamená páté místo, pravda jako ze 60 účastnic, to je jiná, jo, ale prostě páté místo, já mám pocit, že to je teda strašně vyčerpávající. Víš, takové to, jsem ráda, že jsem pátá. A potom už jsi viděla, jak hapala?
1: Já jsem totiž tady celou dobu hledala to video.
0: Novinky.cz mimo jiné třeba poskoušejte, jo, a podobně.
1: A teda musím říct, to má asi 10 vteřin, ale opravdu vás to pobaví, protože to jde, tam ani jedna nožička nevyletěla vzhůru, to byl takový velmi ladný...
0: Díky těm šatům bylo hodně skryto.
1: Velmi ladný posed, ale jako opravdu sranda. No, já nevím, no, já si myslím, že to mají ty holky naučené, víš, jakože...
0: Já vím, ale přece jenom, já vím, no, musíš se naučit ten smích, ale přece jenom jako tam se probleskne úplně všechno, jo. Ještě ty vznešené názvy, čtvrtá vícemis, jo?
1: Jo.
0: Překladu nevyhrála, že jo? Pardon, já se moc omlouvám. Jako.
1: Protože Ráďa nebere nic jiného než první místo.
0: Ne, já vůbec ne. No. Nemám tohle jako soutěživou, ale mimochodem moc hezká holka to je.
1: Je krásná, úplně nádherná.
0: A mi to připomnělo můj nejoblíbenější for, ale ten už ne for, to je trapas. Jo, my budeme řešit za pár dní i na Rádiu Čas, ale pustíme se teď bokem, ať si uděláme lepší den. To z toho hokeje už tak nějakých 15 let, 20 let zpátky nevíš?
1: Ne, vůbec.
0: To bylo děvče, které přišlo na nějaký z těch amerických zápasů, jako oni jsou tak hrtí, tak předtím zaspívat hymnu. Takže přišla a začala a po druhé nebo třetí větě zapomněla slova.
1: Jo, já si pamatuju, ano.
0: Takže říká, sorry. Tak začala znovu. A zase výmaz.
1: A to už nedáš, ne?
0: Ne, pozor, to pokračuje.
1: No.
0: Tak ona řekla, sorry. A odběhla dozadu, asi si přečíst text. A ona se vrátila po třetí a lidi už tak jako a ve chvíli, kdy ona vstoupila na ten led, tak pod ní podklouzl kobereček a ona hapala na zem a to už se lidi začali smát úplně a ona odešla a už to nikde nedospívala. To je jako opravdu den blbec. To je zatím jako esence toho, co bych nechtěl nikdy zažít.
1: Ale já pro ně mám velké pochopení, no, je to strašné, jo, tohle
0: je to,
1: zažít.
0: To se smíješ, je ti úzko a říkáš si, no.
1: No a tak ta nervozita, já bych si tam vůbec nestoupla. Mimochodem, já se pamatuju, když hymnu americkou zpívala Fergie svého času.
0: To bylo nějaký ten, jak jsem říkal, americký fotbal, že? Nebo něco.
1: Ta byla taky hodně nervózní, ale...
0: Feelingy dávala.
1: Tak, ale ty jste to, no a taky to vypadalo, že vzadu byla nervózní, tak trošičku se uvolnila něčím, no.
0: Uh-huh. Myslíš?
1: Nějakým panákem.
0: Já mám pocit, že se prostě předváděla, no, děvucha. A,
1: fakt?
0: No jasně, tak je velká hitparáda těch amerických jmen, kdo je jak s prominutím zprasil, anebo jakoby...
1: No,
0: povýšil.
1: Tak to u nás úplně není, že by se zpěváci předháněli v tom, kde domov je můj.
0: Tak nesmíme, no.
1: No.
0: A vůbec neděláme ty kudrlinky, no, prostě
1: neděláme
0: stojíme
1: nic.
0: A většinou plakáme, no.
1: No,
0: tak jo.
1: No.
0: Tak jo, dlouhý balíček, že jo, této zajímavosti. Za chvíli čerstvé horoskopy, jinak 8.19, Lenča radím hity, které milujete, hezký nový den.

0: Ranní pondělní pozdravení s Lenčou a Radimem. Lení, pustím ti další příspěvek od Tomáše přes WhatsApp Rádia Čas a ty mi řekni, jestli souzníš nebo nesouzníš. Dneska sondujeme, jestli byste se vrátili do svého dětství a začali třeba znova, anebo nevermore.
1: Bylo to období bez starostí, bez zhonu a na všechno bylo dost času. Ale samozřejmě dneska bych nic neměnil. To znamená, že to dětství bych chtěl prožít tak, jak jsem ho prožil, abych mohl žít tak, jak žijí dnes.
0: Já nevím, jestli máte tak jakoby kvalitní přístroje, ze kterých nás posloucháte, ale nejvíc mě u toho fascinovalo, mě zajímá, to znělo jako Tomáš, jakože Adam z Rajské zahrady. Slyšela ty zvuky kolem něho? Ptačí zpěv a čím čára a venku přitom takové počasí, takže jako klobouček, děkujem.
2: Děkujeme. Na Facebooku Peťa píše, ne, měla jsem hezké dětství, ale to největší štěstí prožívám od 18 do teď.
0: Mimochodem, nacházíš se teď jako ve šťastné fázi svého života. Víš, jak se říká, někdo říká 20 až 30, někdo 30, někdo se těší až po té 50, jakože to zbilancoval, že už je to fajn. My jsme teď tak jakoby v tom nejlepším věku, dá se říct, že jo?
2: Jo.
0: 29 plus minus 15 let a podobně, takže?
2: No, já si myslím...
0: Kromě toho, co teď řešíme, protože to je vyčerpávající, že jo?
2: Jako musím říct, že jsem tak nějak mluvila teď s kamarádkou a říkám, kdybych neměla tady tohle, tak mám úplně nádherný život teď. Takže asi tak 70% funguje a 30% je hodně náročný.
0: A je to strašně zvláštní, protože furt ten pětiletý kluk tam uvnitř, ale na noček už jako i to tělo cítí. Jako
2: no jasně.
0: Různě na všechny podobě. Říká si, tak to je ono.
2: Určitě.
0: Tak to je ono. No nicméně, kluci a holky, vy si to nechte zkazit starou bábou, starým dědou tady z Rádia Čas, jo? Vy máte svůj den, doufáme, že dostanete pohár a návdavkem i čerstvé horoskopy.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pondělí bude z pohledu hvězd příjemnější než konec týdne předchozího. Naše emoce, s nimiž budeme reagovat na různé problémy a konflikty, by měly mít naštěstí poněkud optimističtější charakter. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci mohou zažívat větší pracovní tlak. Panám se bude dařit na cestách nebo v komunikaci a kozorozy mohou pociťovat nějaké zdravotní komplikace. Vodnáři budou aktivní a akční. Váhy by se mohly dočkat pochvaly či ocenění a blížencům vše půjde takřka samo. Hradci by se nejlépe měli cítit doma. Štíři budou muset řešit přemíru zádrhelů a ryby mohou prožívat velmi silné emoce. Střelci by se snadnými úspěchy raději počítat neměli. Lvy mohou konat tak nějak proti sobě a berani by mohli projevovat lehkou podrážděnost. Hvězdné pondělí, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června.

0: novou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou Kofolu 0 1 litr za 26,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
7: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
6: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Nejdřív jsme to dali vědět jenom vám, potom i kolegům z Rádia Čas Rock, protože tak jako rockeři a Europe, co si budem povídat. A brzy, možná v čase prázdninovém nebo po prázdninovém, se to dozví úplně všichni i ve městech a na plakátech a billboardech a potom už bude třeba možná těžší najít si to správné místo v hale na cesradio.cz.
10: Mega koncert Rádia Čas už 21. listopadu, kapela Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo, takže neváhejte.
9: Jinak dneska se s Lenčou nestačíme divit, protože za minutu půl deváté mám pocit, že teď jsme přišli a začali něco dělat a za chvilku už přijde Aleš. Nicméně máme tady ještě jeden rest. 500 na nákup u ventobohemia.cz v rámci časovaných hodin.
10: No, jediné, co pro to musíte udělat, je dovolat se ve správném pořadí a odpovědět v krátkém časovém limitu na jednoduchou otázku. Takže kolikátý v pořadí tentokrát?
9: Pětka, pátý nebo pátá.
10: Volejte právě teď na 7766 12 800.

0: Rádia Čas.
1: Mají to krásné, mají to přehledné, teď jsem tam najel a najde si opravdu každý, kdo chce, co chce, drogerie, kosmetika, já ale opravdu jako široký výběr, no e-shop.ventobohemia.cz, kde nakupujeme celý tento týden, každý za 500 v rámci časovaných hodin.
2: Mm-hmm. No a jsme zvědaví, kdo se nám dovolal právě teď, kdo se zahraje právě o tenhle poukaz. Krásné ráno, kdo tam?
3: Dobré ráno, vám všem, je tady Josef.
1: Další takzvaně v autě. Pepo, čistě zeměpisně kam míříte?
3: Přímo v autě ne, ale já jsem dělník těžké techniky, takže já jsem krátký.
1: Jo, takhle. Jo. A zní to podobně, že? Ta ozvěna podobně, no.
2: Je to podobné. Tak jo, Pepo, nebudeme to zdržovat, jdeme rovnou na otázku. Jste připraven?
3: No ano, doufám, že ano.
2: Dobře. Tak který kov má chemickou značku AU?
3: Au, to je zlato.
2: Jste si jistý, nemůže to být stříbro?
1: To se lidi často pletou.
2: No jejda, jejda.
3: Já vím, ale au, to jsem to mě bolelo, jak jsem to měl někomu dát, takže to je zlato.
1: Víte, ale co se říká, že když kousnete do něčeho pravého zlatého, uděláte ag a podobně.
3: Ag ne.
1: Dobře, tak dobře, fajn.
2: Někdo by řekl au, ale my říkáme gratulujeme a hurá, protože poukaz na 500 korun do Vento Bohemia je váš.
3: Děkuju vám moc.
1: Pepo, jaký byl start toho pracovního týdne? On teprve je, ale jako, jak se vám stávalo po víkendu? Jak se daří? No,
3: stávalo se mi těžce, ale je to takové hektické, to pondělí vždycky u nás tady. Ale jinak s váma se to dá zvládnout. Já vás poslouchám vlastně od rána od 6 do 15.30, takže... Jsem s váma spokojený a utíká mi to s váma.
1: O, zlatý náš.
2: To jsme rádi,
1: to jste
2: děkujeme.
1: Si zasloužil ještě dvojnásob. Takže brzy si hlídejte mail, protože poukaz přijde právě tam a mějte se báječně.
2: Naslyšenou.
3: Děkuju vám moc, vám taky příjemný den a mějte se naschle.
1: A zítra na Rádiu Čas další tři kola.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Hity, které milujete na Rádiu Čas, prosím vás teď, to je jenom takové jako mezi náma. Jurko, prosím tě, je to Honzinka, zaměř si aspoň na chvilku, jo, děkuju moc.
1: Jirko, zaměř si mě aspoň tak, na chvilku.
0: To byl vzkaz pro našeho rejžu z televize Relax.
1: To asi poslouchá po internetu tak. Někde ve Finsku, protože to ještě neotočilo. On vlastně on je ve Finsku?
0: Ve Finsku, ano, je. Ve Finsku.
1: On slaví hokejový titul, přátelé.
2: Ano.
1: To je krásné. Gratulace, Jirko. 71. minuta.
2: Protože
1: sice Finsko, jakože prodloužení, no, ale tak jako
2: paráda. Ale dalo se to, ne? Jo. Dalo se na to koukat. Ale Finsko porazilo Norsko.
1: Švýcarsko, no.
2: Švýcarsko.
0: Proč se do toho pouštíš, Lenko Líšková?
1: Já to taky neviděl, já jsem to jenom četl.
0: Honzi, my se tě k něčemu
1: já byl jindy, já dělal něco jiného.
0: Dokud jsi to neřekl, tak jsme to vůbec ani nevěděli.
1: No, ale, fakt?
2: To, no ale počkej, ale na třetím místě bylo velké překvapení, protože tam právě...
1: To už nevím, to byla, buď to mohlo být, co to mohlo být?
2: No ne, Kanada vypadla.
1: Kanada vypadla.
2: Ne, byla jako na čtvrtém místě, no. A to bylo velké překvapení, že vyhrálo právě to třetí místo. A to bylo, myslím, to Norsko, ne?
1: Tak to fakt nevím, to zase až tak moc jsem to nesledoval.
0: To nevím, jestli nám dají jako záznam televize Relax do pořadu Ranní káva. V každém případě, Honzi, přišel z nás pozdravit, my ti přejeme pohodový týden. Dneska je Den dětí.
1: Ano.
0: A my se ptáme, a teď schválně, jak to máš ty. Ty bys se zvrátil do těch dětských let. A teď jedno, vem si to, buď bys měl úplný výmaz a začal znova, anebo s tím, co už teď víš a prostě některé věci zopakoval znovu.
1: No tak já nevím, já spíš bych se asi nevrátil, ale pokud bych se vrátil, tak bych chtěl všechno tohle, co umím umět, ale být prostě třeba mladší, no jako.
2: Mm-hmm.
1: Ale jako na druhou stranu, já si jako nestěžuju, mně je fajn.
2: Jo, tak to je dobrý.
0: Jsi odpočatý, že po víkendu, protože opravdu jako příval energie.
1: Fakt? No, tak byl jsem sice jako 6 akcí, ale dobrý.
0: Ne, ty jsi nezmar a klobouček, to ti říkám vždycky.
2: A vypadá to, že to, že jsi měl odpočinkovější víkend než my.
1: Fakt?
2: Je takový nabitější.
0: Jo, to a
1: no, tak já mě nabíjí, když jsem někde v nějaké společnosti a jsou tam lidi a užívají si akci.
2: To je pravda.
0: To je jako největší doping. Takže děkujeme a my se budeme těšit. Vy nějak, Kristýnka říká, že doladíte v průběhu týdne, jak se tam
1: ano, doladíme.
0: Tak se na vás budeme těšit.
1: Tak se uvidíme, uslyšíme a těšíme se.
0: Ahoj.

0: Hlas lidu, to si ceníme v různých podobách přes Facebook, WhatsApp, rádio a čas, ale občas taky s mikrofonem v ulicích.
1: Ptali jsme se taky v Ostravě na to, jestli byste se rádi vrátili do dětství.
2: No, někdy si říkám, že by to bylo lepší, kdybych se vrátila, že bych se určitě lépe učila a všechno, ale zase si říkám, že už mám svůj věk a už mám děti velké, takže asi bych zůstala tak, jak jsem.
3: Zatím je to asi dobrý.
4: Jo, vrátil bych se do dětství a zmlátil svého brachu.
3: Ano, vrátil bych se. No, protože mi ten rozum, co mám teď a ty zkušenosti, tak a ten věk, tak by se choval úplně jinak asi.
5: Nevrátila bych se do dětství, protože jsem neměla dobré dětství, ale teď se taky nemám dobře, takže...
6: Ne, nevrátil bych se.
7: Takže pokud by to mělo být hodně malé dětství, jako miminkovské, tak asi ano, protože bych se nemusel vůbec o nic starat, ale jinak si nestěžuju ani na to období, v kterém momentálně jsem.
1: No, je to takové rozporuplné.
0: No, každý to má jinak, ale jak říkáme, myslím, že nejdůležitější je, to jsme neřekli, to si můžete rozhodnout, jestli byste měli tu zkušenost už nabratou, jdeme tomu za 30, 50 let svého života, anebo úplně, jak když muži v černém vymazali paměť a začalo se znova, no.
1: No.
0: Toť potom už otázka, že by dělal stejné chyby, takže...
1: To už by vypadalo úplně jinak. No, já kdybych věděla, tak bych spoustu věcí udělala jinak.
0: Já, jestli známe byly velké, no. Dneska máme takové to... Tak kluci a holky, užívejte si svůj den, doufám, že vás páni pedagogové dneska nebudou moc ždímat.
8: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
8: Hádej, kdo přijde na snídani. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
9: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
10: Hity, které milujete. Radio Čas.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
16: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Mikro, ale opravdu mikro kvíz inspirován tady Ksindlem, vlastním jménem? Ondra Ládek.
1: Ondra Ládek, ale to úplně je, to byl no ten zásek, jak to mě
0: právě v rychlosti dohledal, jsem tak jako inspiroval, víš, kdo je, a pozor, řešíme ty současné jenom, jo? Mirek Slodičák?
1: Ne.
0: Marek Ztracený.
1: Fakt?
0: Miroslav Slodičák, no přesně
1: tak. A on zvolil ten...
0: Marka Ztraceného, no, přesně tak. O, nekomentovat, dobře. Luciana Krecarová?
1: No.
0: Anaka?
1: Aha.
0: No dobře, tak Vladimír Štancl?
1: Michal David.
0: No, přesně tak. Hanka Zaňáková.
1: Lucka Bílá.
0: A křestní jméno říkat nebudu. A Pitlounová?
1: Olga Lounová.
0: Přesně tak. No, dobře, to jen tak. Hvězdy a hity, které milujete na rádiu Čas, no ale tím světem, internetem, takhle, na začátku nového týdne by to chtělo i nějaký pohyb. A my máme své parťáky, kteří vlastně jdou na výlet, že jo?
1: Ano, Béka Opava jede do Brna. Tak co si o tom myslíš?
0: Já jsem se tě chtěl zeptat a teď bez legrace, jestli vlastně máš anunk, kde hala je, protože se bude hrát ve Stares aréně Vodova.
1: Ano,
0: a přece jenom ty jsi rodačka, tak jenom jako jestli bys mě třeba nasměrovala.
1: Brno Žabovřesky.
0: Jo, super.
1: No a je to za mě, nebo myslím si, že je to nejznámější hala, kde právě probíhají všechny největší basketbalové utkání a zápasy.
0: Dnes tedy boj o třetí místo v rámci Maxa MBL, tedy Pumpa Basket Brno hostí Opavu v 18 hodin a pokud se nepletu, 4. si to v opavské víceúčelové hale pěkně vystřídají.
1: Tak. Tam se to rozdají vlastně zase obráceně.
0: Bože moje.
1: Co?
0: No ne, už zase jako to, už tam zase slyším, co
1: to stačí
0: nechci.
1: Jedno slovo, že?
0: No,
1: a jasný, je to v háji.
0: To rozdají.
1: No.
2: Hity, které milujete.

0: My čekáme. Počkej, to byla ta hláška z toho filmu, ne?
1: Já čekám.
0: Já si počkám, já čekám. Mám času dost.
2: Všichni jsme na značkách v pravý čas, abychom vám popřáli vlastně hezké teď už dopoledne. A jak slyšíte, ten třetí dopravnice v tom nejlepším slova smyslu je kolega Aleš Kluba.
1: Ahoj.
2: Jaký byl víkend?
1: Skvělý. Já jsem sice pracoval, ale s tak úžasnými lidmi, že mi to doslova a do písmene nabilo, jo? A mám z toho, i když jsem přišel třeba ve 4 ráno, tak mám z toho takový dobrý pocit, jo? A když si měřím na hodinkách to nabito, jak se vyspíš, tak dneska 96.
2: Ano. Wow. Kde jsme se potkali, nebo?
1: My jsme se akorát psali přes víkend.
0: My jsme se nepotkali, ty nejsi ten, se kterým ho to nabíjí.
2: Já nejsem úžasný lidé?
0: Ne.
1: Jo, ty jsi mi napsal SMS-ko a bylo tam takové to fialové srdíčko, jakože jsem měl něco tady udělat a to mě taky nabilo, potěšilo a hned jsem tam dal palec nahoru.
2: Ne, ale Honza přišel dobitý, že úplně plný energie, ano. Aleš taky, no, jakoby v dobrém slova smyslu.
0: To vypadá, jako byste byli na stejné akci.
1: Hele, to sluníčko ještě, jo ten venek, to sluníčko, to je...
2: Ale kdyby se zvrátil zpátky do dětství, dneska jeden dětí, tak se ptáme, jestli by se zvrátil, a teď si vyber, jako jestli bys měl tu paměť teď toho Aleše, anebo úplně jako znova s čistým štítem.
1: Hele, klidně tu paměť toho Aleše, jo, a já bych se nevrátil do dětství.
0: Ne?
1: Já kdybych se vrátil do dětství, tak jenom do těch her, jako s klukama, s holkama, jak jsme chodili krást ovoce, jak jsme měli roztrhané tepláky, jak jsme měli, víš co, kdo měl jako ty kolena, jako nejvíc hnědá, tak jako to byl báječný den.
0: To teda musím říct, že to mi teďka chybí v té dospělosti, že ten pobyt venku, my jsme byli pořád venku, pořád buď na prolízkách, nebo u babičky na stromech, nebo jsme lítali a to bylo úplně skvělý.
2: Víš, na co já si vzpomínám, Ali, teď si ten chlapák, takže ty to asi jako si nepamatuješ, ale já jsem s holkama, byly takové jako speciální květinky na louce, takové fialové, a když jim utrhla ty lístečky, totiž měly tvar slzy. A lepilo se to na nehty a měla si vlastně vlastní manikuru. Neříkej, že jsi to
1: nedělal. To jsem nikdy neviděl.
2: Já vlastně nevím, jako jestli ještě jsou, asi budou, že jo? To
1: ale my jsme vždycky žvíkali ty šťovíky z louky.
0: Já taky, no.
2: Šťovík a pozor, a zhluchavek, ty květy jsme vysávali.
0: A konce, ty takové ty nové konce na smrčcích, ty jsme žvíkali taky.
2: To jsem slyšel, ale neměl jsem na to koule.
0: Já to dělám doteď, je to skvělé.
1: A teďka se zeptám, my jsme měli takovou tu trávu, takovou tu pevnější trávu, zapalovali jsme to a koučili jsme to. Pamatujete na to, jo?
2: Taky ty pokusy dětská.
0: To jsme zkoušeli taky. A
2: na jedné kytičce, ne, já už vím, co to bylo, na pampelišce se přece rozhodovalo, jestli je to kluk nebo holka. Když už byla ze skla, když od...
0: Takové to letající
2: prostě. Ty paraplíčka odlítly, tak potom si jakoby rozdělala to, co zůstalo potom, a když to bylo hnědé, tak to byl kluk, a když to bylo ještě do zelená, tak to byla holčička.
0: Tak to nevím.
1: Když se já vzpomenu, jak už jste říkal, jestli to byl kluk nebo holka, my jsme hráli takzvaně, a kdo nehrál na ty doktory, jo, jak... No, dobře, tak
0: a
1: jo.
0: A jsme u toho.
2: Venku jsme si na doktory nehráli.
1: Ne.
0: A proto by se Ali rád vrátil do dětství.
1: Ano, přesně tak.
2: Ale víš, že si můžeš pořád hrát na doktora. To je, jako to není zakázané. Naopak.
1: Myslíš, že mě nezavřou.
2: Jsou i speciální videa s touto tématikou a my vám přejeme krásný den.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na ulici Pionýrská v Brně, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vstupy do posiloven a bazénu výrazně zdražily. V Karviné zrekonstruovali dům v aleji. Znojmo má nové centrum zaměřené na ortopedii. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Vstupy do posiloven nebo bazénu výrazně zdražily. Lidé proto více využívají veřejná hřiště a vyhledávají aktivity, která nevyžadují příliš vysoké investice. Pro dost lidí jsou ale finanční náklady důvodem k tomu rezignovat na pohybové aktivity úplně.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v aleji. Využívat jej mohou nejenom seniori, ale také lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
2: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorům i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
0: Ve Znojmě otevřeli nové centrum zaměřené na ortopedii a jednodenní chirurgii. Specializovat se má například na zákroky kolenních kloubů, na které pacienti často čekají i dlouhé měsíce. Nová klinika chce proto nabízet termíny co nejdříve a zaměří se prý i na rychlejší návrat pacientů do běžného života.
1: Rádio Čas, sport.
0: Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Severané naopak slaví už pátý triumf, první od roku

0: od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

Pracovní týden startuje pondělkem, ať už ho máme rádi, anebo nemáme rádi. Krásně vyladit si ho společně určitě můžeme. Od Aleše Škubala, ať nás start týdne baví a zaručeně bude bavit dnešní téma. Vrátili byste se zpátky do dětství? Ono já vždycky říkám, že dětství, jo, to je takové to období, kdy jsme chtěli být dospělí, že kdo ne, jo, už jsme chtěli jít do toho kina. A dospělost, to je období, kdy zase googlíme, jak se vrátit do toho dětství a jako mládnout. No, věděli jste třeba, že děti se smějí až v průměru 300krát denně a dospěláci 15krát. Většinou tehdy, když se zjistí, že pondělí je státní svátek. To dneska nehrozí, to je úplně jasné, jsme v práci. A tak třeba ten důvod k tomu lehkému úsměvu, při pondělku budou i hity, které milujete. Posílám za vámi, jsme Rádio Čas.

0: Dneska je den dětí, taky já se dneska s rádia čas ptám, jestli byste se vrátili zpátky do dětství. No, byly ty doby, kdy asi, no, já to řeknu takhle, největší životní tragédie, když nám spadl nanuk na zem, že jo, tak to bylo vymalováno, nebo největší ta ekonomická strategie, jak schovat desetikačku, kterou jsme dostali od babičky a prostě, aby ji sourozenci nenašli. Tak to bylo taky, jo, co jsme měli za povinnost a možná naučit se matiku na nějakou tu pondělní úterní písemku. No, to byly starosti. Já jsem za sebe uvažoval, jestli ano nebo ne, tak pak jsem si řekl, no třeba na týden s těmi kamarády se znovu potkat, že jo, zaspomínat, anebo si zahrát ten hokej. Proč ne, ale hlavně, co píšete vy a na WhatsAppu je s námi Anička. Anička napsala ano, pořád venku, bez mobilu. Ano Aničko, pamatuju, venku, bez mobilu a bylo fajn. Alan píše, pokud bych si mohl nechat zkušenosti a znalosti, tak bych šel do toho úplně v klidu. A nebo Vlaďka, určitě ano, měla jsem super dětství, člověk nemusel nic řešit, neměl žádné starosti. Tak a já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku, je s námi Eva. A Eva, z rádiem čas půjde teď zpátky do dětství. Evi, hezké dopoledne.
1: Ahojky, tak u mě tady stručně a jasně, strašně ráda bych se chtěla vrátit do dětství. Škoda, že neexistuje nějaký stroj času. Aspoň třeba na chvíli si připomenout prostě to super, to fajnové, ten dětský svět a tedy. Ahoj.
0: Ono možná, ten mě napadlo, stroj času existuje, ale my ho nechceme použít, že si, proč ne, někde, kde nás nikdo nevidí, zaskáčem toho panáka nebo obujem brusle na kolečkách a prostě pojedeme se projet a jsme zpátky v dětství, proč ne, je to na nás. Takže pozor, pište, chtěli byste se vrátit zpátky do dětství, Facebook, WhatsApp, rádia čas, ale vždyť to znáte. No a znáte také to, že hrajeme hity, které milujete a při pondělku, těch je třeba jako soli.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nosí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
7: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci, za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravu, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Sezona plavek se pomalečku blíží. Já už jsem včera viděl první odvážlivce se koupat. No, bylo celkem teplo, ale každopádně já bych ještě do vody asi nevlezel. Byla to přírodní nádrž a ještě si asi počkám. Ale tak mě napadlo, jakože do té vody asi polezeme a tak jak mít třeba tu šik postavu. Já bych tady tip měl. Každou středu od 16:55 se můžete těšit na sérii videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity. Je to doktor Evžen Machytka. V repríze potom v sobotu ve 14 hodin, pokud to středu nebudete stíhat. Tohle je třeba cesta k té lepší postavě a hlavně, já vždycky říkám bez toho jojo efektu, že na chviličku ano, to pasuje, kloflík dopneme, že jo, a potom to přijde zase zpátky. Takže za chviličku budu mít pro vás také tipy na báječné akce, od Aleše Škobala vydařené pondělí s rádiem Čas, no a dál hrajeme hity, které milujete. Teď ještě mrkneme na oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska se sluníčka nejspíš vůbec nedočkáme. Obloha celý den zůstane zatažená až oblačná. Čekají nás přehánky, místy bude pršet trvale. Ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia.
3: Radio Čas.

0: Rádio Čas všude kolem vás, jsem rád, že u vás hrajeme. Já vím, skončil víkend, dneska to vidím spíš doma než na různých aktivitách, ale o víkendu to už zase třeba platit nebude. A tak klidně vybírejte tyhle akce, stojí za to.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc. Už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitků na téma tajemství. Já také pozvu na besedu se známou dvojicí Jan Révaj a Pavel Liška. Je to beseda s názvem Vandráci Vagamundos. Akce je tento pátek v golfparku Lhotka. Čeká vás zbrusnové vyprávění z dobrodružné výpravy z ostrova Lidojedu a tajemné Papua Nové Gvineji. Zajít můžete tuto sobotu do sportovního areálu v Orlové na dobročinnou akci Společně pro Natálku. Čeká vás fotbalový turnaj, program pro děti, tombola, občerstvení, no a výtěžek pomůže malé Natálce, která statečně bojuje s Angelmanovým syndromem. Tady si užijete krásné odpoledne a hlavně s dobrým skutkem. A ještě pozvu na zbíšovské léto Podvěží Simpson a je to Zbíšov u Brna. Tady tento pátek od 19 hodin zahraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. Pokud jste si vybrali, užívejte, bavte se. No a dál platí hity, které milujete z Rádia Čas, všude kolem vás.

0: Rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
1: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak schválně, vrátili byste se zpátky do dětství, debata dlouhá na Facebooku a WhatsAppu Rádia Čas, a tak ten dětský svět opět za chviličku vykřičím do světa, otevřu. Ale každopádně teď jdeme do světa novinek s Kristýnou Kubánkovou, od Aleše Šklobala tady z časáckého studia, hezké dopoledne. A ještě aktuální čas, tak bude 10, letí nám to.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.

0: Řidiči, pozor se aktuálně, dávejte ve Zlíně na třídě Tomáše Batě, kde v tuto chvíli nefunguje semafor. Počítejte tak se zdržením a dopravními komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Chystá se velká novinka v cestování vlakem po Evropě. Areál Hlučínského jezera zahajuje sezónu. Vsetín bojuje s vizuálním smogem. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Chystá se velká novinka v cestování vlakem po Evropě. Místo několika lístků by stačil pouze jeden. Evropská komise totiž navrhuje systém jednotné jízdenky, která by platila i při cestách přes více států.
1: Morava aktuálně.
0: Areál Hlučínského jezera zahajuje sezónu s několika novinkami. Návštěvníci se mohou těšit na opravené sportovní zázemí, nové stínění na pláži nebo půjčovnu paddleboardu a windsurfingu. U vstupu navíc přibyla digitální obrazovka s aktuálními informacemi o areálu i okolí. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
2: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty, a to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
0: Manuál bude dostupný na webu města.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Brazilce Fonseku.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
4: To obdivuju, to je krásné.
3: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
4: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
3: Na zdraví.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dneska je den dětí, takže děcka, užijte si svůj svátek, rodiče nezlobí, učitele ať neskouší a ať na vás dospěláci prostě nezapomenou nějakou tou sladkostí, výletem, atrakcí a tak dále, a tak dále. Prostě ať je to fajn den pro děti. Naše téma je také z dětství, takže jsme styloví, za chviličko se tam společně s vámi vrátím, alespoň na pár minut. No a ať je vám 6 nebo 60, tak tahle muzika určitě bude bavit. Z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak podle psychologů si často chválíme dětství, protože mozek rád maže ty trapasy a nechává jenom to hezké, tak proto na to moc rádi vzpomínáme, proto si pamatujeme prázdniny u babičky, kámoše a tak dále, už méně potom ty domácí úkoly, flétnu, klavír a tak dále, to, co jsme museli. Ale schválně, vrátili byste se zpátky do dětství, nebo vám úplně stačí, že si občas, já nevím, koupíte to kinder vajíčko, nebo s dětma si zaskáčete toho panáka a tak dále, Za mě asi dětství, no, s kámoši bych nějaké ty hry venku vrátil, že jo, jak jsme sdělili na kole, jak jsme hráli kuličky, jak jsme, já to řeknu takhle, otravovali děvčata, trošku nás neměla za to ráda. A nebo jsme chodili krást ovoce k sousedovi, na to si taky, to člověk prostě nezapomíná. Ale jak to máte vy, a já to opět vezmu z WhatsAppu, Rádia Čas, a Hanka se přidala, a Hanka píše, určitě bych se vrátila, mám svůj skvělý pohled na dětství. Takové to bylo u mě veselé a hlavně jsme byli stále venku, ne jako ty dnešní děti, to znamená doma u PC. Ven je to moc neláká, protože mají mobily a jiné starosti. Krásné, i když deštivé, pondělí přeje Hanka, takže Hanko, moc děkujeme. S tím PCčkem a mobilem, to je pravda, protože jsem si to zažil u svého syna a vlastně v podstatě to platí stále. My, když jsme nemohli ven, že jo, tak když jsme měli zaracha takzvaně, tak to byla tragédie. Dneska spíš asi bych řekl naopak. Tam, kdyby nebyla Wi-Fina, tak je to tragédie. Tak pojďme dál. Pája píše, ano, chtěla kvůli své první lásce, která už bohužel není. Takže Pájo, i za to děkujeme. A to by bylo vlastně taky, že jo, téma na celý den první lásky. To by se taky krásně vzpomínalo. Takže my se dneska ptáme, nebo ptám se i já, vrátili byste se zpátky do dětství. Platí stále Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a já k tomu přidám hity, které milujete. Za chviličku také báječný tip do Brna, kde budou hrát roli Silné motory. No ale teď silná muzika. Hity, které milujete.
1: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
5: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: vás baví velká auta, tak mám pro vás takovou výzvu a hlavně pozvánku 12. a 13. června na brněnské výstaviště. Je to výstava traků, autobusů a dopravní techniky. K vidění bude dakarský speciál Aleše Loprajze. Bude tady také spanělá jízda traků centrem Brna. Workshopy a součástí show je i Burger Festival. To, kdyby vám vyhládlo. A také hudební Transport Fest. Jinak zážitkový bude určitě i autobus hokejového klubu Kometa, včetně autogramiády. No a k celé akci potom doprovodný program. Tady se určitě nudit nebudete a pobavíte se s celou rodinou. Teď ale zpátky. Muzika z rádia Čas, hity, které milujete. A pojďme se ještě podívat na oblohu, co slibuje počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska se sluníčka nejspíš vůbec nedočká.

Máme obloha, celý den zůstane zatažená až oblačná, čekají nás přeháňky, místy bude pršet trvale, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 18.

0: Dnes je den dětí a tak věděli jste, že den dětí se slaví ve světě většinou stejně. V Česku ano, připadá na dnešek, to je 1. června. V Japonsku mají děti vlastní svátek plný barevných kaprových vlajek. Ony vlastně jsou takovým symbolem dětské síly a odvahy. V Mexiku se pozor, školy mění na jednu velikánskou party. Tak možná to platí i na českých školách, že se dneska neučí, ale že tam je tak trošku ta party. A kuriozitou je, že ten den dětí se slaví proto, aby svátek připomenul, že děti nepotřebují jen dárky, zmrzlinu, ale také bezpečí, vzdělání a hlavně prostor být dětmi. Takže na to nezapomeňme, ať už dneska slavíme, já nevím, soutěžemi, skákacím hradem, opekáním buřtu nebo tajným ujídáním sladkostí. Jedno je jisté, ať z toho mají děti radost. Taky já se ptám, a to je dnešní téma právě napojeno na 1. června na Den dětí, jestli byste se vrátili do dětství. Tak co píšete? A Věrka napsala ano, ale jenom do určité doby. Taky si myslím, že ty doby byly a že jsme třeba tu určitou měli nejraději a na to krásně vzpomínáme. Pavla napsala ani omylem, anebo Jirka hned. A Hanka ano, protože ten svět bez počítačů a mobilů byl úžasný. Tak tady taky dávám palec nahoru. Znám to z domu, že nežít ven, tak raději u toho počítače, ano, to mě baví, kamarádi, napojeně na síti a tak dál a tak dál. Když není počítač, tak alespoň mobil. Takže Facebook, WhatsApp, tady je to naše dětství, dětské království, napište a já z rádia Čas posílám hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Co takhle obědy a rovnou do vaší firmy? Že to nezní špatně, tak dobře, s obědovky doručím vonavou křupavou pizzu. Volat budu z Rádia Čas už za pár minut. Od Aleše Škloubala vydařené pondělí a teď už mám pro vás nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
6: Hity, které milujete.
7: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před mostem ve Svinově se můžou tvořit kolony. Nehoda nás potrápí v obci Nový Malín na Šumpersku. V kopcích nad obcí bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na hlavním tahu Brno-Svitávka. U Kuřimi tady je na vozovce padlý strom, na místě zasahují hasiči. A cvičení policejních složek nás zdrží v Javorníku na Jesenickou v ulici Janošíkově. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Vstupy do posiloven nebo bazénu výrazně zdražily. Hlučín má nové chráněné bydlení. Vysovice má...

0: Proto více využívají veřejná hřiště a vyhledávají aktivity, které nevyžadují příliš vysoké investice. Pro dost lidí jsou ale finanční náklady důvodem k tomu rezignovat na pohybové aktivity úplně.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj nechal v Hlučíně na Opavsku vybudovat nové chráněné bydlení. Co novostavba na okrajové ulici nabízí, nám řekla z tiskového odboru hejtmanství Miroslava Chleboňová.
2: Moderní služba s kapacitou 8 lůžek nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí, podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit. V chráněném bydlení jsou také nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
0: Vizovice na Zlínsku mají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy osídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Trasa pomůže Vizovicku v celkovém propojení obcí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Národní celek se už tak v noci ze čtvrtka na pátek představí v New Jersey, kde odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství stoupí o týden později duelem s Koreou. Dnešní den bude převážně zatažený až oblačný, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
5: To obdivuju, to je krásné.
4: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
5: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Na zdraví.
1: Rádio Čas.

0: věcí.
1: I po 11. hodině, pondělní, krásné pondělní dopoledne, tady ze studia Otáleše Šklovala. No a bude nám to šmakovat, protože za chviličku jahody na různé způsoby. Sevou Rigler, vězte s rozumem. No a samozřejmě pondělní obědovka, to je úplně jasné, tady je voňavá pizza z Rádia Čas. Takže pokud jste ve hře s vaší firmou, mobil na zvonění, anebo do zadní kapsy, prostě nepřijdete zkrátka, protože já můžu zavolat kdykoliv. No a hrát a posílat za vámi budu hitovky, které milujete. Tak krásně vyladěné, pondělí s časem.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sofia. Jahody miluju a miluju na všechny způsoby. Včera už jsem měl první lesní jahody a ta vůně je nepopsatelná, to víme všichni dobře. No a jahodové budou i informace Evy Rigler. Evy, proč na jahody a já řeknu i plody lásky nezapomínat?
1: Sladké, šťavnaté, úžasně vonící a ještě lépe chutnající. Jahody. Rudé plody jahodníku, které milují děti i dospělí, což je moc dobře, protože jahody jsou skvělým zdrojem vitamínu a antioxidantů. Obsahují například vysoké množství vitamínu C, dokonce více než třeba pomeranče nebo citrony. A jahody jsou jedním z nejlepších způsobů, jak do sebe dostat tento blahodárný vitamín. No a i díky němu nás jahody chrání před tvorbou volných radikálů, zabraňují degenerativním procesům, stárnutí a vzniku mnoha typů onemocnění. V jahodách se taky nachází vitamíny skupiny B, je tam Ečko, beta-karoten a taky spousta důležitých minerálů, jako je například vápník, draslík, hořčík, železo a nebo taky zinek. Takže jahody jsou vlastně, dá se říct, takovým sladkým a šťavnatým multivitamínem.
0: No, já nevím, jak vy, ale já už mám jasno, že první cesta tady z časáckého studia z rádia za tu bránu vede do obchodu a kupuju jahody a dneska si určitě dáme. Tak ale zítra na rádiu čas po 11. o jahodách jako super potravině více. Za chviličko připomenu ranní kvíz Víš, nevíš a jdeme za muzikou. Tam bude chutnat stejně dobře jako jahody. Hrajeme hity, které milujete.
2: Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
3: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
5: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
6: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
6: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den do Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
11: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: se bavit.
1: Nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc. Už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitků na téma tajemství. Já také pozvu na besedu se známou dvojicí Jan Révaj a Pavel Liška. Je to beseda s názvem Vandráci Vagamundos. Akce je tento pátek v Golf Parku Lhotka. Čeká vás zbrusnové vyprávění z dobrodružné výpravy z ostrova Lidojedu a tajemné Papua Nové Gvineji. Zajít můžete tuto sobotu do sportovního areálu v Orlové na dobročinnou akci Společně pro Natálku. Čeká vás fotbalový turnaj, program pro děti, tombola, občerstvení, no a výtěžek pomůže malé Natálce, která statečně bojuje s Angelmanovým syndromem. Tady si užijete krásné odpoledne a hlavně s dobrým skutkem. A ještě pozvu na Zbíšovské léto pod věží Simpson a je to Zbíšov u Brna. Tady tento pátek od 19 hodin zahraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. Pokud jste si vybrali, užívejte, bavte se. No a dál platí i ty, které milujete z Rádia Čas, všude kolem vás.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska se sluníčka nejspíš vůbec nedočkáme. Obloha celý den zůstane zatažená až oblačná. Čekají nás přeháňky, místy bude pršet trvale. Ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Vědecky nepotvrzený fakt. Pondělní oběd chutná nejlépe tehdy, když ho nemusíme vařit a platit. A hlavně taky, když po něm nenásleduje porada. Takže to by se mohlo podařit, to by mohlo platit s obědovkou Rádia Čas. Na telefonu už za chviličku by měla být Anička. Takže já to všechno ověřím, mám tady telefonní číslo do firmy, které dneska budu volat. Tak pojďme na to. 7, 3, 1, 3. A ještě 8. Tak, vyzkouší, jak to při pondělku funguje nebo nefunguje, jestli se obědovka vydaří nebo nevydaří. Tak prozatím nic, ale vím, pondělí fofry. Nikdy nevíme, kde máme telefon, že jo?
2: Fojtíková, prosím.
1: A Aleš Šklubál, Rádio Čas, obědovka, zdravím vás, hezké, teď ještě dopoledne.
2: Dobrý den, také vás zdravím.
1: Skválně, Anička u telefonu.
2: Ano.
1: Aničko, kdy jste zaregistrovala svou firmu do obědovky?
2: Jeden minulý týden.
1: Minulý týden a už a vidíte, jak to jde, jak to krásně odsejpa tady u nás.
2: No,
1: já se zeptám, Aničko, u mě vždycky v pondělí platí, že tady mám tu krabičku s tím vonavým, co zbylo od víkendu. Je to u vás úplně stejně?
2: No asi jo, já myslím, že to asi u každého stejné.
1: Že se to musí dojíst, že jídlo je strašně drahé, tak si vždycky říkáme, když už to děti, že nedojí, tak my dospěláci jdeme do toho. Jinak pizzu máte ráda?
2: Tak jako ne moc, ale jsem tam si dal.
1: Já věřím, že třeba vaši kolegové na tom budou lépe, že se rozdělíte.
2: No určitě.
1: Jo, když si dáte pizzu, tak jako takhle, jako máte nějakou kombinaci speciální, co?
2: Tak asi klasika, šunka, kukuřice.
1: Kukuřice, šunka. Taky bych si dal, už jsem dlouho nebyl. Já to mám nejradši, když se to vytáhne speciálně se na stůl, protože když vám to dovezou, tak už je to takové trošku jako buchta, že? To už není ono. Tak jo, tak já posílám poukaz z Rádia Čas. No, posílám, já se zeptám na důkaz. Ladíte Rádio Čas? Máte nějaký
2: ladíme,
1: důkaz?
2: Ladíme.
1: No, tak povídejte, co jste třeba dneska slyšeli?
2: No, debata o jahodách, jak jsou velmi zdravé, prospěšné, kolik mají vitaminů.
1: Jasně, to bylo před mnou chviličkou, Eva Rigler. Každopádně, já jsem tady zmiňoval, že pizza s jahodama, to asi ne, že?
2: No, to nevím, jestli by nám tady chutnalo.
1: Já se ještě zeptám, jste sladká tetka nebo ne?
2: Jsem.
1: Jo. Takže takové jahody se šlehočkou, co? To by bylo po obědě, taková ta sladká tyčka.
2: No to jo, no.
1: Jo. Ale víte co, Haničko, já mám pro vás pizzu, tedy poukaz na pizzu, pro vás, pro vaše kolegy. Přeju dobrou chuť a moc máme velkou radost z toho, že ladíte Rádio Čas, takže i k tomu děkuju za přízeň.
2: Jo, děkuju moc.
1: Mějte se moc krásně. Jo, nezavěšujte telefon, ještě mám pro vás informace. Naslyšenou, nashledanou.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Partnery akce jsou
5: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Při pondělku teď ve studiu Rádia Čas plná zestava. Sestava je tady, Majky, se mnou, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Hele, já tě pozvu na cestu zpátky, vrát se na chviličko do dětství. Vrátil by se s vámi?
1: No, jak se říká, všechno má své pro a proti. Já jsem měl krásné dětství, takže často ano, často bych se vrátil, ale myslím si, že by mi zase chyběl ten můj život aktuální. Ale taková ta bezstarostnost, tak to bych bral hned. I když já říkám, že já jsem pořád jako vnitřně trošku dítě, takže...
0: Ale máš takovou touhu, jak já jsem říkal, ano, dětství, jo, třeba na chviličku, ale rád bych se s kamarády setkal na pivu, jo. My, ta parta, která jsme chodili každý den ven, já nevím, jezdili na kole a tak dále, že bychom si zašli na pivko, neviděli jsme se, od dětství jsme se
1: neviděli. No, taky ne, taková ta dětská parta, jo, se kterou jsem se vídal v mém dětství, ještě tehda v mém rodném městě v Novém Jičíně, tak to už jsme se nesešli takových 15 let určitě.
0: Tak jsme teď zapomínali na ty tepláky, jak jsme měli roztrhané a odhlíny.
1: Ano, ano.
0: To byly ty nejkrásnější dny. Dobře, ty v tom budeš pokračovat, teď jdeme na aktuální zprávy a bude pravé poledne. Dobrou chuť k obědu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

0: Řidiči aktuálně pozor ve Frýdku Místku na ulici Jana Švermy. Havarovala tady dvě osobní auta a nehoda nákladňáku a osobního vozidla také komplikuje provoz v Brně na Vídeňské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Červen nabídne zajímavé novinky. Ostrava pomůže handicapovaným lidem a olomoucká charita nabízí pomoc pod jednou střechou. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Měsíc červen přináší řadu změn, například dřívější konec školního roku i

0: dotací Nová zelená úsporám s bezúročnými úvěry a začíná i testování informačního systému přes mobilní telefony, které mají obyvatele varovat před nebezpečím. A díky Evropské unii se už v obchodech nebude prodávat falešný med.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu mohou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honusová.
2: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním či smyslovým postižením.
0: Příjem žádostí probíhá ode dneška až do 15. června. Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
1: Rádio Čas, sport.
0: A mistři světa v hokeji jsou Finové, kteří ve včerejším finále porazili domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Historický úspěch slaví Norsko, které v boji o bronz senzačně zdolalo favorizovanou Kanadu 3-2. Česká reprezentace letos neuspěla. Její cesta turnajem skončila už ve čtvrtfinále právě po porážce s Finskem.

0: 5 za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
4: To obdivuju, to je krásné.
3: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
4: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
3: Na zdraví.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Život je pohoda, život je fajn, život je jako ráda. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krásné, teď už pondělní odpoledne ze studia Rádia Čas, zdravím já, Mirek Rešl. Se mnou samozřejmě skvělá muzika, hity, které milujete, ty vám budeme servírovat nejenom v následujících minutách, ale samozřejmě po celou dobu našeho vysílání. No a my se za malou chviličku podíváme na vítězku Eurovize Daru, protože ta získala hodně zajímavý benefit. O co se konkrétně jednalo, to prozradím za chvilku, teď už posílám hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Společnost Připondělková měla Rádio Čas a my se podíváme ještě na Eurovizi. Soutěž už sice skončila, letos i Česko dopadlo docela dobře. Každopádně mrkneme na vítězku Eurovize Daru, protože ta získala docela zajímavý benefit, protože po historickém vítězství Bulharska získala tato vítězka Dara čestné občanství Sofie, které jí mimo jiné zajišťuje bezplatné cestování městskou dopravou, městskou hromadnou dopravou po celý život. Takže vyhrála Eurovizi, no a může se vozit kamkoliv chce úplně zadarmo. Docela krásné gesto, škoda, že to tak není u nás za nějaké úspěchy, že bychom dostali nějaké takové benefity. Ode mě další muzika, další hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
7: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas.

0: první červnový den. Dneska slaví svátek Laura. Samozřejmě dneska slavíme také Den dětí a to je také téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a v éteru Rádia Čas. Ptáme se, jestli byste se vrátili znovu zpátky do dětství, tak dejte vědět. A dneska mimo jiné slaví také kulatiny 30. narozeniny. Tom Holland, představitel Spidermana, tak taky tímto směrem. No a protože už dneškem neoficiálně začíná léto, tak tady mám ještě pozvánku na jednu takovou hodně letní akci. Už příští týden v sobotu, 13. června, můžete vyrazit na rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Skvělá akce pro celou rodinu, letos 10. ročník. A můžete si tady postavit vlastní loď, naverbovat posádku a předvést se před porotou a diváky. A dokonce vyhrát krásné ceny, hodnotné, jsou tady poukázky o 6 až 10 tisíc korun pro ty nejlepší plavidla, které sami postavíte. A mimo jiné, tým Rádia Čas bude mít také svoji vlastní loď a bude součástí celé akce. Takže 13. června, podrobnosti na rozmarneslavnosti.cz a třeba se tam potkáme. Teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska se sluníčka nejspíš vůbec nedočkáme. Obloha celý den zůstane zatažená až oblačná. Čekají nás přeháníky, místy bude pršet trvale. Ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas. A když máme den dětí, pojďme zkoumat dětství a ptát se, jestli byste se vrátili do svého dětství opět znovu. Tak pojďme na Facebook, tady píše třeba Markéta. Rozhodně ano, doba bez mobilu, internetu a nedostatku potravin, ale vrátila, protože bych opět mohla vidět babičku a tatínka, kteří už nejsou mezi námi. Alan napsal, pokud bych si mohl nechat zkušenosti a znalosti, tak klidně, ale to bych třeba nechtěl, protože to už pak není to dětství, že jo? To je o tom, že to poznáváme, všechno zažíváme poprvé. Nevím, to by pro mě byl špatný benefit. Petra napsala, ne, měla jsem hezké dětství, ale to největší štěstí prožívám od 18 až do teď. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsem zvědav na vaše odpovědi, no já říkám, že všechno má své plusy i mínusy. Já jsem rád za to, že už to dětství má možná i za sebou. Dejte vědět. Teď už posílám muziku a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Slunce jede na plnou playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: And I'll write your name.
1: Pondělní odpoledne s rádiem Čas za 2 minuty, 13. hodina. No a já už v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy. Povíme si, že vláda omezí prodej kratomu. Podrobnosti za chvilku.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
3: Hity, které milujete.
2: Radiočas. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor v Českém Těšíně. Na Frýdecké ulici havarovala 3 osobní auta. Nehoda 2 vozidel také komplikuje provoz v Olomouci na Dolní Novosadské, právě tak jako ve Znojmě na Sokolské třídě. Opatrnost se určitě vyplatí i v Brně na Osové ulici, kde policisté zasahují u nehody náklaďáku a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Vláda omezí prodej kratomu. Jihomoravský kraj pokračuje v projektu Obědy zdarma a Karlovice na Bruntálsku zachrání historii.

0: specializovaných prodejnách. Kabinet chce navíc na tuto látku uvalit spotřební daň a zvýšit DPH. Dražší kratom má mladé odradit od nákupu, peníze pak půjdou do fondu prevence. Od července také končí prodej sladkých příchutí do elektronických cigaret.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro děti v nouzi. Na téměř 33 milionovou dotaci dosáhne 138 školských zařízení. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, neúplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi.
0: Karlovice na Bruntálsku zachrání historický zemský dům. Z kdysi výstavního sanatoria, které 30 let chátrá, obec vybuduje 13 nových bytů. Moderní bydlení bude sloužit hlavně pro seniory a rodiny s nižšími příjmy. Projekt má být hotový příští rok, kdy radnice začne shánět peníze na samotnou opravu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vybojovali na turnaji v Ostravě senzační stříbrné medaile. Nově složená dvojice prošla z kvalifikace až do finále, kde nestačila na favorizované Švédsko. Pětidenní sportovní svátek v Dolních Vítkovicích navštívilo rekordních 21 000.

0: Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
3: To obdivuju, to je krásné.
2: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
3: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Na zdraví.
1: Rádio

Čas. This is a mission impossible. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: I při pondělku držíte vlny Rádia Čas a samozřejmě hity, které milujete. Za chviličku se podíváme do světa sportu a mrkneme také na dnešní téma. Stále rozebíráme, jestli byste se vrátili znovu zpátky do dětství, když máme dnes ten den dětí. Tak pište na Facebook nebo na WhatsApp, jsem zvědav na vaše odpovědi, teď už muzika.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme se podívat do světa sportu. Dnes tady mám pro vás pozvánku na basket, konkrétně na Maxa NBL, protože se hraje playoff o třetí místo. Aktuálně už dneska v 18 hodin v Brně nastoupí oproti sobě samozřejmě Brno a Opava a už 4.6., což je za 4 dny a to je čtvrtek, tak už ve čtvrtek v 18 hodin oproti sobě BK Opava a basket Brno v hale v Opavě. Jedná se o poslední domácí zápas v Opavě. Tak kluky, rozhodně přijďte podpořit. Myslím si, že to rozhodně bude stát za to. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0K 1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: No, nevím jak u vás, ale můj čas obědu se pomalu jistě blíží, já obědvám docela pozdě. Každopádně, proč mluvím o obědu a o půl druhé, protože s naším rádiem můžete obědvat úplně zdarma, a také vaši kolegové v práci. Stačí se zaregistrovat do obědovky Rádia Čas na našem webu cazradio.cz a poslouchat naše rádio. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás, kdo jste se registrovali, a pokud zvednete telefon, a to je důležité, protože to se kolikrát ani nepodaří, a prokážete, že posloucháte naše rádio, tak máte oběd, pici, jak jsem říkal, nejenom pro vás, ale také pro kolegy v práci. Úplně zadarmo. Tak držím palce, ať to klidně hned zítra vyjde. Ode mě počasí na zítřek, pojďme se podívat, jak bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už na nás vykoukne sluníčko, obloha by měla být polojasná až oblačná a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Ty, které milujete. Rádio Čas.
1: Mám prostě od

0: Vaším parťákem v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a my se přesuneme do dnešního rána, protože i dnes, jako každý všední den, probíhalo Víš, nevíš, a protože máme Den dětí, tak jsme se samozřejmě bavili o tomto tématu. Skválně, jestli byste dokázali poznat dětské hrdiny, ať už z filmu nebo z knížek, protože i to bylo tématem, tak pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Začneme opravdu zlehka, je Mezinárodní den dětí, zaměříme se na nejznámější dětské hrdiny. Já vás jenom poprosím rychle o jejich autory těchto hrdinů. Takže Harry Potter.
4: J.K. Rowling.
3: Přesně tak. Pipi Dlouhá Punčocha.
4: Astrid Lindgren.
3: Oliver Twist.
4: Oscar Wilde.
5: Ano, ne, to není Oscar.
4: Mark Twain.
3: To je Tom Sawyer a Huckleberry Finn.
4: Aha.
5: Tak to si nevzpomenu.
4: Raději jsem neměla ten román. Ne, tam není autor, tam je jenom Twist.
3: Oliver Twist. Dobře, přeskočíme, potom se k tomu vrátíme. A Alenka nebo Alice?
5: Karol.
3: Lewis Carroll, přesně tak. No a nicméně ten Oliver Twist, když chcete doplnit?
4: No.
3: Charles?
4: Dickens.
3: Yes. V roce 1953 byla vyhlášena měnová reforma v Československu, tehdejším občanům moc radost neudělala. Takže když jsme u toho, kdo kromě českého lva ještě zdobí 20-korunovou minci, tu současnou?
4: Kus Prahy, ne?
5: Já teď nevím, jestli to není to Brno.
3: Je to osoba.
5: Aha.
4: Brno je na 10 koruně, si myslím.
5: Aha, takže osoba.
3: Brno je na nějaké minci?
5: Je. Tam je ten Petrov.
3: Říkám, český lev je vzadu a vepředu je buď to svatý Václav, nebo Karel IV. Nebo Janžiška z Trocnova.
4: Tak já to nevím.
5: Já taky ne.
3: To kníže Václav na koni.
4: No takže je tam Praha.
5: Ano, je tam socha Václava.
4: Je tam socha Václava. Ano. Ukaž. Puč, kurně, je tam Václav, no. Ale je to ta socha podle mě.
5: Ale je to socha Václava.
4: A ta socha Václava je v Praze.
3: Víš, to ne. Teda jako pardon, vypípávat to nebudu, ale už dost, fakt. Tak děvčátka, moc krát děkuju.
4: To jsme měli za toho Vaška na tom koni.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Za minutku 14. hodina předávám slovo Marcelce, čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že počasí bude tento týden jako na houpačce.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči, stále si dávejte pozor. V Českém Těšíně na Frýdecké ulici, kde se odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. Nehoda osobního auta také komplikuje provoz na hlavním tahu u Rousínova na Vyškovsku a opatrnost se vyplatí také na dálnici D1 na 212. kilometru na trase Brno-Vyškov, kde osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Počasí bude tento týden jako na houpačce. V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá a Brno má nové centrum prevence. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se sice zítra vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. V pátek ale musíme počítat opět s dalším zatažením oblohy a přeháňkami. Slunce a stabilnější letní teploty nad 25 stupňů se definitivně vrátí až v průběhu víkendu.
1: Morava aktuálně.
5: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
6: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
5: Masarykův onkologický ústav v Brně otevírá nové velké centrum prevence. Moderní pracoviště na Žlutém kopci výrazně posílí kapacity screeningových programů. Lékaři se zde nově zaměří také na onkologická rizika spojená s nadváhou a obezitou. Investice pomůže odhalit závažná onemocnění včas a zachránit tak více životů.
1: Rádio Čas, sport.
5: A čeští fotbalisté dorazili do New Yorku na blížící se mistrovství světa. Národní tým po nočním letu čeká příprava a čtvrteční generálka proti Guatemale. Na světovém šampionátu v Americe se česká reprezentace představí po dlouhých 20 letech. Zítra se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
7: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
8: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
10: To obdivuju, to je krásné.
9: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
10: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
9: Na zdraví.
8: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem. Já vám za chviličku nabídnu tip, kam vyrazit v tomto týdnu a mrkneme se také na to, na co se můžeme těšit v zítřejším pořadu Jeste s rozumem. Teď už ale skvělá muzika.
1: Rádio Čas. Hit

0: se bavit.
1: Dnes tady mám pro vás pozvánku na benefiční koncert pro rodiny, který proběhne už v pátek v 19 hodin v Domu kultury Poklad v Ostravě. Jedná se o jedinečný koncert, který je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči, ostravskou organizaci, která pečuje o vztahy a rodiny a pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. No a pokud vyrazíte, tak se můžete těšit na charismatického herce, zpěváka a hudebníka Igora Orozoviče. Tak pokud vyrazíte, hlavně se příjemně bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
0: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Rudé plody jahodníku, které milují děti i dospělí, což je moc dobře, protože jahody jsou skvělým zdrojem vitamínu a antioxidantů. Obsahují například vysoké množství vitamínu C, dokonce více než třeba pomeranče nebo citrony. A jahody jsou jedním z nejlepších způsobů, jak do sebe dostat tento blahodárný vitamín. No a i díky němu nás jahody chrání před tvorbou volných radikálů, zabraňují degenerativním procesům stárnutí a vzniku mnoha typů onemocnění. V jahodách se taky nachází vitamíny skupiny B, je tam Ečko, beta-karoten a taky spousta důležitých minerálů, jako je například vápník, draslík, hořčík, železo a nebo taky zinek. Takže jahody jsou vlastně, dá se říct, takovým sladkým a šťavnatým multivitamínem.
1: No jo, já na sladké teda moc nejsem, ale jahody si dám vždycky. Ano, to vlastně ani není zas tak moc sladké. Každopádně, když se řeknou jahody, tak já se vybavím takovou jahodovou šťávu, kterou vždycky dělá moje maminka. No, už vím, co si dneska odpoledne koupím. Každopádně celý pořad už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas. Teď se pojďme podívat taktéž na zítřejší počasí.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra už na nás vykoukne sluníčko, obloha by měla být polojasná až oblačná a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, my jsme za to rádi a mám tady pro vás jednu velkou věc, protože opět po roce se potkáme, opět připravujeme mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a myslím, že letos to bude opravdu veliké, protože mimo jiné tam vystoupí třeba skupina Europe. Připravují evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a právě Česko, nebo respektive megakoncert Rádia Čas se vybrali jako jediné místo v Česku, kde se ukáží. My jsme za to neskutečně rádi a už teď víme, že to bude něco neuvěřitelného a jak je zvykem na našich megakoncertech, nebudou tam sami, vystoupí třeba také David Koller, skupina Olympic, a také Lenny se speciálním hostem Marpo. Takže 21. listopadu Ostrava Arena, budeme tam my, moderátoři, zprávaři a hlavně tam budete vy, naši posluchači. Lístky už jsou v tuto chvíli v předprodeji na našem webu cazradio.cz a já se budu těšit, že se potkáme v Ostrava Aréně.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Odpoledne za 4 minutky 15. hodina se mnou už ve studiu Tereska. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Čauky, zdravím tě.
0: Dneska máme den dětí, my už děti nějaký čas nejsme, i když tady v našem týmu k ním máme asi nejblíže, co se týče věku.
1: To bez pochyby.
0: Chtěla by ses někdy vrátit do dětství?
1: No, do některých situací určitě, třeba když člověk absolutně bez starostí leze někde po stromech a na nic nemyslí, to jo. Ale jinak, i když je to těžší, tak mě ta dospělost přece jenom baví o něco více. Takže řekněme, udržme si třeba dětskou duši na jisté chvíli, a to stačí.
0: Spousta různých pohledů také na našem Facebooku anebo WhatsAppu, pište dál, je to téma, kterému se budeme rozhodně ještě dneska věnovat. Teď už ale předávám slovo Marcelce, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
3: Hity, které milujete.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor v Českém Těšíně na Frýdecké ulici, kde se odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. Nehoda dodávky a osobního vozidla komplikuje provoz na hlavním tahu na Vyškovsku u Slavkova u Brna a zdržet se můžete také v Brně na Vinohradské ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Červen nabídne zajímavé novinky. Ostrava pomůže handicapovaným lidem a olomoucká charita nabízí pomoc pod jednou střechou. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Měsíc červen přináší řadu změn, například dřívější konec školního roku

0: dotací Nová zelená úsporám s bezúročnými úvěry a začíná i testování informačního systému přes mobilní telefony, které mají obyvatele varovat před nebezpečím. A díky Evropské unii se už v obchodech nebude prodávat falešný med.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu mohou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honosová.
2: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software,

0: chybí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova narazí v boji o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros na Fonseca z Brazílie. Zítra můžeme očekávat polojasno až oblačno s teplotami mezi 22 až 25 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
2: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
4: To obdivuju, to je krásné.
3: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
4: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
3: Na zdraví.

0: Posloucháte Rádio Čas a právě nám dospíval úžasný Robbie Williams, ale my se pojďme podívat na důležitou věc, která neodmyslitelně patří k dnešnímu dni, a to je samozřejmě Den dětí. Já bych touhle formou chtěla popřát absolutně všem dětem, ať máte tenhle den co nejvíce plný radosti, zážitků a samozřejmě i smíchu. No a nám, co už jsme trošku povyrostli, tak přeji, ať se skutečně udržíme alespoň v rámci možností to vnitřní dítě, protože on ten život díky tomu je podstatně více příjemnější, když se to podaří. No a za malou chvíli se tady na vlnách Rádia Čas podíváme na to, jak se Den dětí liší v jednotlivých zemích, protože změny tam jsou větší, než byste čekali. Teď ale pokračujeme s muzikou, no a čeká nás třeba George Ezra nebo Jana Kirchner.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladit Rádio Čas a jak jsem slíbila, pojďme se podívat na Den dětí v rámci historie a v rámci toho, jak je to v jednotlivých zemích. No a začneme třeba absolutním původem, který byl už v roce 1920 a poprvé se Den dětí slavil v Turecku, k mému překvapení. Funguje to tam konkrétně tak, že tam děti mají na svůj svátek tradici usedat do vládních křesel a symbolicky přebírat úkoly od politiků. Když se přesuneme například do Bulharska, tak tam to zase bývalo tak, že řidiči tento den jezdí s rozsvícenými světly automobilů a je to prostě na znamení ochrany a podpory dětí v provozu. Takové Japonsko to zase má úplně jinak, protože neslaví jeden společný svátek, ale mají to rozdělené, že 5. května je den chlapců a 3. března den dívek. Proč je to tak daleko od sebe, těžko říct. Když se přesuneme zase například do Indie, tak tam se vzdává hold dětskému rozvoji pomocí vzdělávacích a charitativních akcí. No a tento způsob, jaký máme tady u nás, že se prostě ten den pořádají různé sportovní, kulturní akce, zábava pro děti, výlety a různé programy, tak identicky je to samozřejmě i na Slovensku a nebo třeba v Polsku a zůstává tak či tak ten 1. červen.
1: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
4: To se ještě domluvíme.
5: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
5: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Den MOAB v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích MOAB.
8: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
9: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
10: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
9: To není problém.
10: To není problém.
9: Nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
10: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, no a jak teda dneska probíráme ten den dětí, tak musím říct, že mě velice pobavilo, co se teďkom dalo na povrch. Představte si, frontman skupiny Rammstein, člověk, který bez pochyby vždycky byl v mnohem takový jako i recesista nebo rebel, tak přímo na Den dětí vydal písničku Ich hasse Kinder, a pokud rozumíte německy, tak již víte, že to znamená nenávidím děti. Jako zajímavý výběr dne, samozřejmě ceníme originalitu, ale na druhou stranu, jak znám jejich hudbu, která mě mimo jiné jako velmi baví, ale jak znám prostě jejich texty, tak mě to vlastně vůbec nepřekvapuje a přesně něco takového by se od frontmana Tyla Lindemana dalo očekávat. No považte sami, klidně mi napište, co si o tom myslíte na našem WhatsAppu Rádia Čas, a my už se pojďme podívat na to, jaké zítra bude počasí, zdali bude obdobně deštivo jako dnes.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už na nás vykoukne sluníčko, obloha by měla být polojasná až oblačná a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Už se zbláznil docela, la la, ten kluk mi moje,
1: yeah. Hity, které milujete. Radio Čas.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, já tady mám jednu důležitou připomínku, protože každou středu se můžete na TV Relax těšit na nový premiérový podcast s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem mudrcem Evženem Machytkou PhD. Mimochodem minulý měsíc jste ho mohli slyšet i tady u nás na vlnách Rádia Čas, kde byl jako host. No a v těchto rozhovorech se pravidelně věnuje nejnovějším metodám léčby a radí, jak efektivně a hlavně zdravě zhubnout. Celkově pořád přináší i další rozhovory s jinými odborníky, kteří představují nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a také nové možnosti léčby obezity a nadváhy. Já si myslím, že tohle téma je v dnešní době extrémně důležité, takže pokud se vás to třeba jakkoliv dotýká nebo vás to jenom zajímá, já osobně třeba takové věci strašně ráda sleduju, tak určitě doporučuji pustit si TV Relax, a to ve středu v 16 hodin a 55 minut. No pokud byste to náhodou nestíhali, tak v sobotu ve 14 hodin běží repríza.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Rádio ČEZ je tady s vámi i při pondělním odpolední a pokud máte trochu volného času, mrkněte na náš Facebook Rádia ČEZ, protože dneska zjišťujeme, zdali byste se rádi navrátili do dětství. I tohle téma určitě probereme v následující hodince, nicméně v tuto chvíli jsou tady pro vás zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic a ty má pro vás samozřejmě Marcelka.
1: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.

0: Řidiči aktuálně pozor v Prostějově na Vrahovické ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Stále jsou velké komplikace také na Vyškovsku na hlavním tahu u Slavkova u Brna, kde se srazila dodávka a osobní auto. A se zdržením počítejte i v Brně na Vinohradské ulici, kde policisté řeší nehodu osobního auta a motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vláda omezí prodej kratomu. Jihomoravský kraj pokračuje v projektu obědy zdarma a Karlovice na Bruntálsku zachází.

0: Dražší kratom má mladé odradit od nákupu. Peníze pak půjdou do fondu prevence. Od července také končí prodej sladkých příchutí do elektronických cigaret.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro děti v nouzi. Na téměř 33 milionovou dotaci dosáhne 138 školských zařízení. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, neúplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi.
0: Karlovice na Bruntálsku zachrání historický zemský dům. Z kdysi výstavního sanatoria, které 30 let chátrá, obec vybuduje 13 nových bytů. Moderní bydlení bude sloužit hlavně pro seniory a rodiny s nižšími příjmy. Projekt má být hotový příští rok, kdy radnice začne shánět peníze na samotnou opravu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vybojovali na turnaji v Ostravě senzační stříbrné medaile. Nově složená dvojce prošla z kvalifikace až do finále, kde nestačila na favorizované Švédsko. Pětidenní sportovní svátek v Dolních Vítkovicích navštívilo rekordních 21 000.

0: Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
4: To obdivuju, to je krásné.
3: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
4: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo.
3: Na zdraví.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádia Čas. Za malou chvíli budeme pokračovat naopak se skupinou Queen, Another One Bites the Duster. No ale teď, v tuto chvíli, jak jsem slíbila, pojďme se podívat na vaše odpovědi v komentářích na našem Facebooku Rádia Čas. Protože dneska řešíme, zdali byste se chtěli navrátit do těch dětských let. No a musím říct, že odpovědi jsou výborné. Třeba taková Markéta píše, rozhodně, doba bez mobilu, internetu a nedostatku potravin, ale vrátila. Protože bych opět mohla vidět babičku a tatínka, kteří už nejsou mezi námi. Naprosto rozumím. Potom tady máme třeba taky Marcelu, která to vidí podobně. Ano, byla bych s mými rodiči a babičkou. Ale já si myslím, že výborně to vystihl Alan, který píše, pokud bych si mohl nechat zkušenosti a znalosti, tak klidně. A myslím si, že tady na to kápl přesně. Ono v jistém slova smyslu je dospělost mnohem lepší, protože už jsme zkušenější, už prostě víme více, o čem ten život je. Ale ve chvíli, kdyby to člověk všechno věděl a mohl se vrátit do dětství, to by rozhodně stálo za to. Co myslíte? Hity, které my

0: Rádio ČEZ je tady s vámi i při pondělním odpolední, no a my se společně pojďme podívat na to, jak si můžeme trošku zaktivnit mysl, protože odborníci si opět posvítili na téma, jak co nejlépe oddálit třeba Alzheimera, stařeckou demenci a obdobné problémy. No a zjistili, že jistým způsobem si může každý z nás pomoci doma. Je to jednoduché, nestojí to ani korunu a jedná se o pravidelné učení a psaní. Je úplně jedno, jaké téma si vyberete, zdali se budete učit, já nevím, značky aut, každý den jedno anglické slůvko, druhy ptáků, hmyzu nebo prostě cokoliv, co vás bere, co vás naplňuje. Klidně se naučte třeba různé politiky jednotlivých zemí. Záleží na vás, ale hlavní je, aby to bylo konzistentní. Prostě každý den se naučíme něco malého, zopakujeme si to, co jsme se naučili v dnech předchozích a i když to bude třeba opravdu jenom, že tomu věnujete 5-10 minut denně, tak to extrémně pomůže zkvalitnit funkce vašeho mozku a skutečně ti, co to dodržovali, tak podle veškerých studií potom měli výrazně menší riziko všemožných chorob od Alzheimera po stařeckou demenci. Takže já myslím, že minimálně za zkoušku to rozhodně stojí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
2: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
2: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Music Box Rádia ČEZ. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia ČEZ. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu ČEZ ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu ČEZ.
6: I ty, které milujete. ČEZ. Rádio ČEZ. I ty, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pojďme se podívat na jednu z největších ikon 20. století, která by dneska oslavila narozeniny, a jedná se o božskou, nádhernou a jedinečnou Marilyn Monroe. Je to neskutečné, ale narodila se před 100 lety a stal se z ní jeden z největších sex symbolů své doby. Mně se ale na jejím příběhu líbí, že ona sice byla vnímána jako ta nejkrásnější a nejvíce sexy, zároveň ale vždycky zůstala nepochopená, a mimochodem ona, byť třeba vždycky ve filmech hrála spíše takové hloupoučké a naivní dívenky, tak ve skutečnosti byla velmi, velmi inteligentní a bylo jí naměřené IQ dokonce 168, což je úroveň řadící mezi génie. Milovala

0: čtení a vlastnila rozsáhlou knihovnu z více než 400 svazky. Mimo to samozřejmě byla i velmi odvážná, protože se samu o sobě stala průkopnicí filmového průmyslu, ale měla i vlastní produkci a stále se snažila na sobě pracovat. Tipli byste si třeba, že někdo takový jako ona kdysi trpěl silným koktáním a v podstatě až jako dospělá si oslovila ten svůj smyslný způsob mluvení, do té doby musela opravdu cvičit a makat na tom, aby se vůbec byla schopna nějak dobře vyjadřovat. Zkrátka a dobře, jedinečná a nenahraditelná, takže posíláme pozdrav tam nahoru a teď už se pojďme podívat, co naopak zhora přijde tady k nám dolů a jestli nás i v následujících dnech čeká takový déšť, jako byl dneska. A to ví Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už na nás vykoukne sluníčko. Obloha by měla být polojasná až oblačná a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pojďme se podívat, kam si můžete vyrazit pořádně zafandit. A já vás pozvu už na dnešní večer, konkrétně od 18. hodiny do haly Opava. Bude tam totiž probíhat velkolepý zápas o třetí místo Maxa NBL a utká se basketbalový klub Opava společně s Pumpou Basket Brno. Já věřím, že to bude velmi dramatické a fandit se bude o 106, takže pokud máte rádi basket, tak u toho nesmíte chybět.
0: A ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
11: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, já bych ráda připomněla, že do 5.6. máte ještě šanci přihlásit se na úžasnou akci, což jsou rozmarné slavnosti řeky Ostravice, protože tam bude probíhat úžasný závod a vy si můžete vyrobit vlastní plavidlo a zkusit své štěstí. Funguje to tak, že vlastně každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek ve výši 2000 korun na stavbu svého plavidla. No a pokud se umístí na předních místech, tak může vyhrát opravdu velmi hezké částky. Třetí místo si odnese 6 tisíc, druhé 8 a první dokonce 10 tisíc. No a důležitá je hlavně ta přihláška, protože ta musí být do 5.6. Loni i letos bude mít svou crazy loď také tým Rádia Čas, takže možná se tam společně potkáme. No a všechno se odehraje 13. června. Jedná se již o 10. ročník rozmarných slavností a pokud byste se chtěli zaregistrovat na tenhle sjezd netradičních plavidel, tak mrkněte na rozmarneslavnosti.cz, tam můžete vyplnit přihlášku a už se tam potkáme.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte prostě.

0: Řidiči aktuálně pozor na Přerovsku. Na silnici u Dřevohostic havarovalo osobní auto. Stále jsou komplikace také v Prostějově na Vrahovické ulici, kde bourala dvě osobní auta. Hromadná nehoda 4 osobních vozidel pak komplikuje provoz ve Zlíně na Vodní ulici. Tady zasahují i policisté, právě tak jako na Břeclavsku na silnici u Podivína. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Počasí bude tento týden jako na houpačce. V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá a Brno má nové centrum prevence. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se sice zítra vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. V pátek ale musíme počítat opět s dalším zatažením oblohy a přeháňkami. Slunce a stabilnější letní teploty nad 25 stupňů se definitivně vrátí až v průběhu víkendu.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
2: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
0: Masarykův onkologický ústav v Brně otevírá nové velké centrum prevence. Moderní pracoviště na Žlutém kopci výrazně posílí kapacity screeningových programů. Lékaři se zde nově zaměří také na onkologická rizika spojená s nadváhou a obezitou. Investice pomůže odhalit závažná onemocnění včas a zachránit tak více životů.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští fotbalisté dorazili do New Yorku na blížící se mistrovství světa. Národní tým po nočním letu čeká příprava a čtvrteční generálka proti Guatemale. Na světovém šampionátu v Americe se česká reprezentace představí po dlouhých 20 letech.

0: naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
3: To obdivuju, to je krásné.
2: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
3: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Na zdraví.
1: Rádio

0: Posloucháte Rádio Čas, já věřím, že milovníků starých vín by se nás tady našlo asi určitě hodně, ale my se pojďme teďkom podívat na úplně jiné téma, zdravější trošku, protože vás chci nalákat opět na pořad Jeste s rozumem, které má ve své taktovce Evička Rigler, a bude tam probírat tentokrát téma Jeste jahody. Tak já myslím, že to je zrovna jedna z těch potravin, která byť je zdravá, tak je neskutečně dobrá a ujíždí si na ní spousta lidí. Konkrétně už zítra můžete poslouchat po 11. premiéru tohoto pořadu, kde se ty jahody rozeberou úplně dopodrobna, a potom repríza proběhne v sobotu po 10. nebo v neděli po 15. hodině. Teď si dáme takovou malou ochutnávku, abychom věděli, jsou ty jahody skutečně tak zdravé?
1: Sladké, šťavnaté, úžasně vonící a ještě lépe chutnající. Jahody, rudé plody jahodníku, které milují děti i dospělí. Což je moc dobře, protože jahody jsou skvělým zdrojem vitamínu a antioxidantů. Obsahují například vysoké množství vitamínu C, dokonce více než třeba pomeranče nebo citrony. A jahody jsou jedním z nejlepších způsobů, jak do sebe dostat tento blahodárný vitamín. No a díky němu nás jahody chrání před tvorbou volných radikálů, zabraňují degenerativním procesům stárnutí a vzniku mnoha typů onemocnění. V jahodách se taky nachází vitamíny skupiny B, je tam Ečko, beta-karoten a taky spousta důležitých minerálů, jako je například vápník, draslík, hořčík, železo a nebo taky zinek. Takže jahody jsou vlastně, dá se říct, takovým sladkým a šťavnatým multivitamínem.

0: Posloucháte Rádio Čas a pojďme si říct, kam si můžete vyrazit za zábavou. A já mám pro vás velice lákavou nabídku na benefiční koncert pro rodiny, který proběhne 5.6. od 19 hodin v Domě kultury Poklad. Jedná se o jedinečný koncert, který je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči, ostravskou organizaci, která pečuje o vztahy a rodiny a pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. Takže když budete na místě, zároveň můžete mít takový ten hřejivý pocit na srdci, že pomáháte tam, kde je skutečně potřeba. No a kdo tam vystoupí? Bude to Igor Ozorovič versus co? S tím, že žánrově to bude šanzon, jazz, blues a pop. A já si myslím, že to zní opravdu velmi dobře.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
4: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
7: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
4: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
7: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz. Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, už jsme se bavili, že dneska by oslavila narozeniny božská Marilyn Monroe, ale máme tady ještě jednoho oslavence, který teda je naštěstí ještě mezi námi živými, a jedná se o herce Toma Hollanda, který dneska slaví 30. narozeniny, legendární Spider-Man, který, musím říct, že v poslední době se o něm z velké části mluví především skrze svatbu se Zendájou, a jako jestli je nějaký pár v Hollywoodu, ze kterého jde opravdu naprosto upřímná láska, stabilita, klid a máte pocit, že prostě neexistuje varianta, že by spolu nebyli, tak jsou to právě ti dva. Já jim strašně fandím a celkově to, jak se oni k sobě chovají, ať už na veřejnosti nebo z toho, co víme ze zdrojů, tak i v soukromí, tak je to opravdu nádherná ukázka toho, že láska ještě existuje.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, před malou chvíli nám dohrál nejenom Daniel Landa, ale také The Weeknd. A já jsem si zrovna před malou chvíli vzpomněla na to, jak on říkal, že se často stává, že ho lidé srovnávají s Michaelem Jacksonem. A na rozdíl od Kanye Westa, který si tohle přízvisko řekl sám, že prostě je jako novodobý Michael a takové podobné nesmysly, tak Weeknd to naopak bere vyloženě skromně a řekl, nikdy mě nesrovnávejte s největší legendou všech dob. Čísla ze Spotify neznamenají, že jste dosáhli úrovně Michaela Jacksona. V jeho vrcholu se mu nikdo naživu nemohl rovnat. Ani já. A to je pravda. The Weeknd má úžasnou hudbu, skvělý hlas a obrovský talent. Ale Michael Jackson, ten byl, je a bude stále jen jeden. Protože i když už není tady mezi námi živými, tak ta hudba v nás žije dál.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
5: Hity, které milujete.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, je na čase, abych se s vámi pomalu, ale jistě rozloučila. Mějte se nádherně, budu se na vás těšit zase při pátku po třetí hodině. Užijte si pořádně nejenom start do nového týdne, ale hlavně ten dnešní den dětí. Oslavte to do sytosti. No a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Rádio Čas.

0: Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankar CZ Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Řidiči, aktuálně pozor ve Zlíně na Vodní ulici. Stále se tady odklízí následky hromadné dopravní nehody 4 osobních aut. Na hlavním tahu Svitavy Brno i tady buďte opatrní, na sjezdu do Kuřimi havarovala 2 osobní auta. A zdržet se také stále můžete na Břeclavsku na hlavním tahu u Podivína. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Červen nabídne zajímavé novinky. Ostrava pomůže handicapovaným lidem a olomoucká charita nabízí pomoc pod jednou střechou. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Měsíc červen přináší řadu změn, například dřívější konec školního roku.

0: dotací Nová zelená úsporám s bezúročnými úvěry a začíná i testování informačního systému přes mobilní telefony, které mají obyvatele varovat před nebezpečím. A díky Evropské unii se už v obchodech nebude prodávat falešný med.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu mohou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honusová.
2: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním či smyslovým postižením.
0: Příjem žádostí probíhá ode dneška až do 15. června. Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova narazí v boji o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros na Fonseca z Brazílie. Zítra můžeme očekávat polo

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
2: To obdivuju, to je krásné.
1: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
2: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
1: Na zdraví.
0: Radio Čas. Music Box Rádia Čas.
3: Jsem rád, že ladíte hudební speciálko Rádia Čas Music Box u mikrofonu Aleše Škluval. A dneska vás čeká speciální vydání, ve kterém se podíváme na absolutní špičku hudební historie. Dáme řeč o umělcích, kteří vládli hitparádám, no a především změnili podobu muziky a oslovili celé generace. No a právě taková jména dneska uslyšíte. Víte co, začnu ikonou, která spojila hudbu, tanec i módní styl v jeden celek. Michael Jackson, ano, právem král popu. Jeho alba lámala rekordy a jeho koncerty byly světovou událostí. Videoklipy posunul na úroveň krátkých filmů a ovlivnil tím celý hudební průmysl. Jinak album Thriller dodnes drží rekord jako nejprodávanější na světě. Jeho styl, pohyb i hlas inspirovaly generace umělců. Prostě hudební fenomén. No a teď v Music Boxu jeho dva zásadní hity Bad a Billie Jean. V časáckém Music Boxu dneska extra liga těch největších hudebních ikon všech dob. Zůstaňte s námi a pořádně nahlas.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm přehlídka hudebních legend. I další jméno je symbolem proměny, odvahy a dokonalého vývoje. Madonna je největší zpěvačkou všech dob a její kariéra trvá už několik desetiletí. Od 80. let je tu s novými nápady a bravurně mění svůj styl a také image. Ona prodala stovky milionů desek, stala se kulturní ikonou, měla průlomové videoklipy a největší show své doby na koncertech. O tom žádná. Každá její éra znamenala nový trend. Dokázala šokovat, inspirovat i udávat směr. Madonna je prostě důkazem, že úspěch může trvat i desítky let. No a já jsem od královny popu vybral Hang Up a Vogue.

Metallica hudebních ikon všech dob a tady patří určitě také Whitney Houston. Její hlas byl silný, čistý, prostě dokonalý. Dokázala spojit pop, soul i gospel do jedinečného stylu. Každý její hit si pamatujeme dodnes. Získala řadu prestižních ocenění, včetně cen Grammy. Její nahrávky se prodávaly miliony kopií po celém světě a prodávají dodnes. Whitney Houston nastavila prostě laťku, kterou se snaží překonat další generace zpěváků. Její balady i taneční hity se staly klasikou a dodnes patří mezi ty nejprodávanější umělce historie. Pojďme si Music Box v Rádia Čas připomenout. I Wanna Dance With Somebody a I'm Every Woman. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
5: Music Boxu Rádia Čas dneska extraliga těch největších hudebních ikon všech dob a teď se přesuneme do moderní doby, kde se pravidla úspěchu hodně změnila. Dříve rozhodovali hlavně prodeje desek, dneska hrají velkou roli, streamy, sociální sítě. Ariana, toho důkazem, patří mezi nejúspěšnější umělce digitální éry a její hity obletěly celý svět. Dokázala propojit pop, rock and beat, dance a další žánry. Prostě 100% hudební tah na branku. Rihanna ale uspěla i mimo hudbu, a to v módě i podnikání. Její značka a styl je také světový. A co si budeme, každý její single se stává tak trošku událostí. Patří mezi nejposlouchanější interprety současnosti. Co od ní, co od Rihanny, tak třeba Don't Stop the Music a Diamonds. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a v něm největší hudební ikony.
6: Please.

0: Rádia Čas.
1: Extraliga hudebních ikon na Rádiu Čas jede dál. Music Boxu i jedna z těch nejvýraznějších osobností současné muziky, a to je Taylor Swift. Ona začínala, to se ví málo, jako country zpěvačka, teď je z ní globální popová ikona. Její hitovky jsou osobní, plné příběhu a fandové se v nich dokážou najít. A právě to je ta její obrovská síla. Taylor Swift láme rekordy, je to v prodejích i streamech. Její turné patří mezi nejúspěšnější v historii. No a je inspirací pro celou generaci umělců. Patří mezi nejvlivnější osobnosti dneška. Teď její muzika Love Story a Shake It Off. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na závěr dnešního Music Boxu si připomeneme jedno důležité srovnání. Největší hvězdy historie nejsou ti, kteří prodali nejvíce desek. Jsou to ti, kteří změnili hudbu jako takovou. Dříve šlo hlavně o fyzické prodeje. Dneska rozhodují streamy a online vliv. Přesto existují umělci, kteří dokážou uspět v obou světech. Ed Sheeran je jedním z nich. Jeho písničky jsou jednoduché, silné, osobní. Je důkazem, že i v moderní době může uspět upřímná muzika. Hudba se mění, technologie se vyvíjejí, ale emoce zůstávají. Teď to bude slyšet Shape of You a Perfect. Od Aleše Šklobala, ahoj příště. Music Box Rádia Čas samozřejmě v premiéře v pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. Už teď se těším.

0: Box Rádia Čas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
2: To obdivuju, to je krásné.
1: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
2: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Na zdraví.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Třeba! No,

které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv. S námi stále online.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
5: To obdivuju, to je krásné.
4: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
5: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Na zdraví.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.

0: koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
2: To obdivuju, to je krásné.
1: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
2: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
1: Na zdraví.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Up v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
2: To obdivuju, to je krásné.
1: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
2: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
1: Na zdraví. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete.

nepolečí. Radio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška i na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
2: To obdivuju, to je krásné.
1: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.
2: My rozhodně nekrníme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Na zdraví.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které miluji.

0: jsem na straži.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Loďka papírová.
1: Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každý.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.